0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Ano, prosím.
4: Ahoj, umíš skrotit stroj?
6: Co je to za otázku?
4: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
6: Proč bych měl jít právě k vám?
4: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
6: Kde zjistím víc?
4: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka!
8: Přesně! Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
7: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
8: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Vynech lepek.
13: Otužuj se.
15: Ber hořčík.
16: Zkus pust.
13: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
17: A adaptogeny.
18: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
19: Pražská Viktorka na Hluboké? Jo, a nejde o přátelák. V úterý 25. srpna čeká domácí fotbalisty druhé kolo MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov. Hluboká už v poháru vyřadila Soběslav i pražskou Arytmu. Přidá další překvapení. Přijďte fandit. Výkop je v úterý v 6 na Hluboké.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cb.cz.
1: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
2: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
1: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
2: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
1: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
4: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
3: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
4: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
5: Prior je tady totiž pro vás. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé si ode dneška mohou objednávat 3měsíční státní dluhopisy republiky. Objednávky bude možné podávat až do 4. října elektronicky nebo na pobočkách ČSOB. Jeden zájemce může nakoupit dluhopisy maximálně za 3 miliony korun. Samotná emise se uskuteční 15. října. Lesní požáry v Evropě odhalují nebezpečné pozůstatky obou světových válek. Vysoké teploty a oheň odkrývají staré bomby, granáty a miny. Některé z nich dokonce explodovaly. Výbuchy hlásily například Francie, Belgie, Německo nebo Nizozemsko. Starou munici kvůli letošnímu suchu odhalují také výrazně klesající hladiny evropských řek. Na jihu afrického státu Kenya uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Zvířata trpí částečným ochrnutím a mají problémy se postavit. Příčina zatím není jasná, původně se mluvilo o otravě kyanidem. Část odborníků ale tuto možnost odmítá. Ochránci přírody se obávají, že skutečný počet uhynulých slonů může být ještě vyšší. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Cesta mezi Budějicema a Krumlovem nám ode dneška přidá další zdržení. Na hlavním tahu 1/3 začíná 4-kilometrová oprava mezi Boršovem a Štylcem. Silnice ale zůstává průjezdná. K tomu dál počítejme s kyvadlovým provozem u křižovatky v Plané a také u Rájova, kde se opravuje most. Tam by omezení mělo skončit zítra. Jdeme na počasí. Během noci vcelku přituhlo, ale přes den se stupnice teploměrů přiblíží k 25 a dešť Dníky potřebovat nebudeme, v pondělí nás čeká polojasno.
10: Jupi, jupi, jupi.
11: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
10: Jupi, jupi, jupi.
12: Snídaně šampionů.
13: Začíná snídaně šampionů, dobré pondělní ráno, s vámi Michal a David, ahoj.
14: Ahoj, krásné ráno.
13: Až do čtvrtku to tady bude taková sausage party. Jasmin není, dorazí až v pátek, takhle před víkendem. Nicméně, co taky začíná, je poslední celý týden prázdnin a říkám si, že možná na čase přemýšlet, kam děti hodili batoh, to bude zapomenutý svačin.
14: Hele, my jsme se včera byli projít a už začínalo padat listí. Trošku taky se ochladilo, jsme si asi všichni všimli a říkal jsem si, to je přesně ten pocit, co mi vrátil, jako když jsme na Gimplu poslední týden očekávali příchod školního roku.
13: Přesně, když už víš, že to končí a že musíš jít. No nic, pojďme se spolu po víkendu rozkoukat a trochu se hnedka nabít muzikou. Pitbull, Christina Aguilera, hezké ráno.
15: Hit Radio Faktor. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio, hity Justin Timberlake. 10 minut po 6, hezký ránko. Hezký podzimní ránko. Nevíme teda, jak to teďka vypadá u vás, ale David, já když jsem ráno jel, tak mi auto ukazovalo asi 10 stupňů a zapnul jsem si výhřev sedačky.
1: A k tomu úplná tma.
0: A ono, za mě, když si zapneš ten výhřev sedačky, tak to znamená, že už jako blbý teda, jo. Ale ono, my jsme teda chtěli zimu, chtěli jsme déšť, tak jsme ho dostali, takže teďka já si nemůžu stěžovat, i když bych jako rád, ale rozhodně moc asi nebaví předpověď vás, kdo chystáte třeba svatbu. Protože koukal jsem o víkendu v sobotu, já teda jedu na svatbu.
1: Já taky.
0: Ty taky. A v pátek má být ještě relativně hezky, ale
1: relativně, v pátek má být až 30 stupňů.
0: Má být pěkně. A v sobotu přijde studená fronta. Jak se na to těšíš, Davide?
1: No tak, není to festival Rock for People, kam přijede 100 000 lidí, je to prostě svatba pro 80. Jasně. A nějak to budeme muset zvládnout.
0: Ale nebo to můžete třeba vymyslet jako teďka hip-hopkem, že jo? Že můžete v pátek oznámit, že hele, my to asi teda nakonec neuděláme, protože

0: Takhle vám hraje pondělní Hitrádio. Tohle je snídaně šampionů, 6:45, hezké pondělní ránko. Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
1: No, minimálně 10krát určitě.
0: A povedlo se?
1: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
0: Takže ty to vezmeš, jako že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
1: Přesně tak, si udělat radost.
0: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Jo? Pak mi přijde, že to musí mít takovou jako nadstavbu ještě, abys pak poslal té tchyni fotku, jaký krásný placičky si z toho udělal, aby byl důkaz, že jsi to teda nevyhodil. Jo?
1: No, může se zdát, že cuketa je populární až v posledních letech, ale já jsem se na internetu dohledal, že už ji konzumujeme v různých podáních už zhruba 10 000 let. Takže to není žádná novinka posledních roků.
0: Mně to přijde, že to je novinka, že se prostě s tím tady všichni zbláznili. Ono, takhle, asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik. Chci tě vzít na dovolenou, tak dobrou chuť vám, kdo, komu někdo podstrčil spoustu cuket.
1: Kdo třeba zrovna cuketu snídá.
0: To se dá snídat.
1: Já doufám, že ne.
0: Dovolená na Hit Rádiu za malou chvíli, taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno. Hit Rádio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé. Dvě E na konci.
5: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
9: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu itpřeboň.cz.
10: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Škola volá!
14: Chceš výbavu na jedničku?
15: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
14: Seženete tady úplně všechno.
15: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci, natilák i sportovní kroužky.
14: Tak hurá na to!
15: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
14: Více na docmerkury.cz.
16: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově se pracuje v Táboře, opatrně v Mírové ulici, která je neprůjezdná. A pozor taky na Písecku, kde nově čeká dopravní omezení na hlavním průtahu Smetanovou Lhotou.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je Snídeň šampionů, teď ranní update.
1: Ranní update.
2: Po 6 dekádách končí jedna z nejdéle aktivních britských kapel The Hollies. Důvodem jsou zdravotní problémy kytaristy Tonyho Hickse, kvůli kterým se rozhodl skončit i bubeník Bobby Elliott. Kapela se proslavila hlavně v 60. a 70. letech. Elektronická evidence tržeb se má od příštího roku vrátit. O návratu EET ví téměř 9 z 10 podnikatelů. Připravenou pokladnu má ale jen zhruba třetina. Největší obavy mají z další administrativy a nákladů na technologie. Erling Haaland vstoupil do nové sezony s pořádnou změnou vzhledu. Útočník Manchesteru City se zbavil svých typických dlouhých blond vlasů a nechal se ostříhat na krátko. Novým sestřihem okamžitě rozpoutal bouřlivé reakce fanoušků na sociálních sítích.
0: Víš, co je vtipný, že podle mě lidi, kteří fotbal nesledují a vůbec tomu nerozumí, třeba jako já, to postřehli a že si všimli toho, že změnil účes, protože on měl vlastně takový ty blondětý dlouhý vlasy a teďka je skoro na Ježka.
2: Je to tak. Vy vlastně nevíte ani za koho hrál, jaký je národnosti, kolik mu je, jaký hraje post, ale víte, že má nový vlasy.
0: Neběhá v modrém dresu?
2: No, v bledě modrém.
0: No, že jo, to je ono. No, tak to mi stačí. Pojďme na muziku ATC Around the World 6:31 na Hit Radio. Hezké pondělní ránko.

0: Na pondělní ráno ta nejlepší muzika, Temper City, chvíli po 7:30, hezké ráno. Máme tady zajímavou statistiku, co jsme tady s Davidem našli, že průměrný Čech prý ročně odloží do prasátka. A hádejte kolik, necháme vás zahádat, kolik průměrný Čech našetří.
1: Tak já typovat nebudu, protože to vím.
0: Ano. Je to 43 tisíc korun. Každý rok si na důchod našetříme 43 tisíc.
1: Teď jestli je to hodně nebo málo, to ať si řekne každý sám.
0: Jasně, no. Já si říkám, že občas jako začnu šetřit, ale samozřejmě existují nějaké slabosti, které třeba ani neovlivníš, to tak to ti do toho vleze bouchla pračka. Servis auta, jo.
1: Víkend,
0: jo. A těch 43 tisíc je pryč, jo.
1: Hele, kdyby chtěl někdo začít šetřit, už třeba dneska, tak těch 43 tisíc korun, které v průměru vychází na každého z nás, je to 118 korun denně. Takže už dneska můžete začít postupně odkládat 118 korun každý den.
0: Takže kdybych začal dneska šetřit, tak za 30 let, pokud se toho dožiju, bych měl na účtě plus milion. To je motivace.
1: Před důchodem by si mohl koupit třeba menší garzoniéru někde kousek od Prahy.
0: Spíš někde dál od Prahy. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery na Hit Radio za malou chvíli, také Hunter x Golden a aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Čtyři dny, jedno město, tisíce zážitků.
3: Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
6: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
6: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
8: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
9: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
10: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
9: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
8: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
7: Jopy, Jopy, Jopy.
11: Když máte chuť.
12: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého. Lahodného.
11: No, originálního.
2: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení dnes ráno hlásí Strakonice, kde se nově pracuje v ulici 5. května. Je dočasně neprůjezdná. No a pozor taky v Českých Budějovicích, kde se nově pracuje v ulici Jana Masaryka.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.50, Huntrix Golden, tohle je pondělní hit rádio Snídaně šampionů. S vámi Michal a David, dobré ránko. Výbava na lezení po feratách stojí Mailand, někomu ale stačí obléct to, v čem chodí ven s košem. Možná jste to o víkendu na internetu potkali, videoborce, co šel lézt po slovenských feratách v gumových kroksech.
1: Bohužel nebyl první ani poslední.
0: Takhle, ale co bylo vtipný, jo? Jestli jste to viděli, tak helmu měl, sedák taky, vlastně veškerou výbavu, ale jenom ta obuv trošku haprovala, jo? Ale říkám si vlastně, problém kde, jo? Když borci v Himalájích v tom chodí po horách normálně, takže Tatry jsou oproti tomu jenom takový vlastně jako kopečky, jo?
1: Já jsem doteď v šoku, že to někdo vymyslel, že nějaký designer tady s tím modelem přišel, a ještě víc jsem v šoku, že to někdo na světě někdy koupil.
0: Počkej, já jsem se tě chtěl zeptat, nebo vás, kdo nás posloucháte, co vy a Crocsy? Tak názor Davida známe, takže teďka se nám, nebo nám to by povedlo rozdělit naše posluchače na dvě poloviny. Někdo Crocsy miluje, někdo je nesnáší, já s nima problém nemám.
1: Jako vzhledově s nima nemáš problém?
0: No vzhledově s nima trošku problém mám, ale myslím jako komfortně, že vlastně jako...
1: Tak ono pohodlný jsou, no, o tom jasně. Nic jako.
0: No ale musíš v tom jít s tím košem jako pod mě.
1: Jo.
0: Aby tě nikdo neviděl.
1: A určitě ne nahoře na feratu.
0: No dobře, pojďme zpátky k těm feratám, jo. Takhle, jestli si ten borec na těch kroksech zapnul, jak se tomu říká, uzávěrka diferenciálu, nastavil sportovní režim, prostě si dal ten pásek na patu, tak to je v klidu, ne? No. Jelen, Magdalena 652, tohle hit rádio, hezké ránko. Zapo-

Hit Radio Faktor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda, odbory a zaměstnavatelé dnes budou jednat o zvýšení minimální mzdy. Podle návrhu by od ledna mohla vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Tripartita bude řešit také její výši pro přes příští rok. Následovat bude jednání o růstu platů ve veřejném sektoru. Automobilový průmysl podle šéfa Volkswagenu prochází obří krizí. Německý koncern se proto chystá na rozsáhlou restrukturalizaci, aby si udržel konkurenceschopnost. Volkswagen, pod který patří i Škoda Auto, trápí vysoké náklady a nadbytečné výrobní kapacity. Čelí také sílící konkurenci z Číny a dopadům amerických cel. Na českých silnicích zemřelo během tohoto víkendu minimálně 7 lidí. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších víkendů letošního roku. Před 2 týdny i na přelomu července a srpna zemřelo během víkendu při nehodách 8 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Děti v Budějcích mají od víkendu nový důvod vyrazit do háječku. U planetária se otevřelo hřiště ve stylu sluneční soustavy. Dominantou je velké prolézací slunce a kolem něj jsou znázorněné další planety. Novinka je součástí postupné proměny parku, který má v budoucnu nabídnout mnohem víc kulturních i volnočasových aktivit. Nakonec ještě počasí u slunce zůstaneme, i co se po víkendové předpovědi týká. Na jihu nás dneska čeká povětšinou polojasno a denní maxima i na 24 stupních.
4: Jopi, jopi, jopi.
5: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
4: Jopi, jopi, jopi.
6: Snídaně šampionů.
7: 7:02, ladíte pondělní Hit Radio, snídaní šampionů. Ahoj Dave.
8: Ahoj, dobré ráno.
7: Ahoj Jasmin. Ahoj Jasmin. Jasmin se s náma nebaví.
8: Co měli přijít, nepřišli.
7: Nepřišli. Až v pátek dorazí, no takže je to tady pánská jízda. Nicméně jsme moc rádi, že tady jste vy, že jste přišli. Písničky nachystaný, Mark Embr, Belong Together, tím startuje další hodina.
0: Hit Radio Factor.

0: Tajný tempa, Erik Tanner, Hit Radio v 7.07. Dobré ráno. Češi a Slováci mají společnou superschopnost radši riskovat život, než zaplatit za odvoz.
1: Prostě chceme ušetřit.
0: Tohle máme společný. Proč se o tom bavíme? V Bratislavě natočili borce, co vezl na elektrokolobychce obří lednici. Prý se mu nechtělo platit za stěhováky, že na ty 2 kilometry se to dá v pohodě převíst. Což mi přijde jako geniální. Tak bychom se chtěli zeptat vás, potažmo tebe, Davide, jestli se ti někdy stalo něco podobného, že jsi chtěl ušetřit a nedopadlo to úplně dobře.
1: Není to tak úplně dávno, co jsem si koupil televizi. A asi si umíte představit, že dneska už je taky ty obrovské obrazovky a o to větší je na tom krabice, že jo? Tak jasně. Jsem si říkal, než platit 100 za dovoz, tak si tam do toho boxu pro tu televizi zajedu, že jo? No tak byla to taková ta obrovská kysna, jak ji držíš takhle úplně s rozpaženýma rukama.
0: Jako když se přibitej na kříži.
1: Nebo jako když děti ukazují, jak moc jsou velký.
0: Jasně, jo? Rozumím.
1: Nebo jako když rybáři ukazují, jak velká je ryba třeba. Takže přes celé město jsem to táhnul, nejdřív z obchodu na zastávku, potom tramvají asi 20 minut a potom ještě od zastávky domů. No proklínal jsem se, stovku jsem ušetřil.
0: Jak dlouho tě bolely ruce potom?
1: Úplně sedřený od toho kartonu.
0: Mě to připomnělo, já jsem jednou takhle viděl borce před elektrem, co se tam snažil do svého sportáku narvat právě obří televizi, tak na to tak koukám a říkám si... To se tam nevejde.
1: Ne.
0: Takhle já jsem odjel, jak to dopadlo, nevím, ale myslím si, že se tam opravdu nevešlo. Jo. Taky mi to připomíná, já jsem jednou takhle chtěl odvíct pračku, snažil jsem se to do toho auta nacpat, že možná nešlo to. Jo, nevyšlo to. Tak by nás zajímalo, co nejabsurdnějšího a v čem jste se kdy pokusili převíst, jenom abyste nemuseli platit odvoz.
1: Dejte vědět.
0: WhatsApp 777-937-777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme rádi. Případně nám to sem pingněte jako SMSku.
1: A taky napište, kolik jste ušetřili.
0: Fakt. Alan Walker, hezké ráno.

0: Radleton, Blood Runnin, 7:45, hezké ráno z Hitrádia. Kdo šetří, má za tři. Borec v Bratislavě vezl lednici na elektrokubelečce, k elektrokoloběžce, aby ušetřil za dopravu. No a tak ptali jsme se, co vy, co nejdivnějšího a jak jste převezli, abyste prostě nemuseli platit za odvoz. Tak píše třeba Veronika. Dobré ráno, my jsme chtěli ušetřit za přepravu vchodových dveří. Ve finále ruplo zadní sklo u auta, takže jsme byli ještě v mínusu. Hezké pondělí, Veronika. Další zpráva. Čau kluci, to je skvělý téma, zrovna si jedu s osobním autem pro kačírek k baráku. Naštěstí už jsem se po letech poučil a mám za autem poslední dobou přívěs, ale máte pravdu, jsem přesně ten typ, který to prostě chce zkusit sám. A až moje žena uslyší, že mluvíte o kačírku, tak určitě bude vědět, že to jsem já, tak ji zdravím do práce. Se líbí, že přidal, že teda jako už má ten přívěs, jo, protože je mi jasný, že dřív to cpal má do kufru.
1: Teď už má zkušenost.
0: Další zpráva. Ahoj, no nám se to vešlo. Ale představte si 14 dní fungl nový auto, první úplně nový a chlapa nenapadlo nic lepšího, než do něho nacpat dárek pro tatínka. V srpnu s náma asi 40 km jelo v kufru živý prase. Měla jsem chuť být vdovou, naštěstí se nám ten puch asi po měsíci podařilo z auta dostat. Nápad roku. Další zpráva od Jakuba. Na horském kole jsem odvezl dvě houpací křesla, byly zadarmo a máme doteď. Mějte se, Jakub. A to mě zajímá, jestli teda jako bez ty dvě křesla najednou, nebo jak to jako vypadalo?
1: Kde to cokoliv bylo? Převážet na kole je vždycky komplikovaný.
0: Tak ono, když si vzpomeneme, když jsme se vozili navzájem na štengli, tak i tak bylo problém jako udržet rovnováhu, ale dvě křesla. Vy jste divočáci!
1: Klobouk dolů.
0: Klobouček! Za chvíli další hity, činasky, stejně jako já.

0: Taky aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Velkoj malonkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
10: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
11: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
12: Na pohádkovém koberci?
13: Přímo do pohádky koberců.
12: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
13: To jsou kusové koberce z celého světa.
12: Metrážové koberce a běhouny?
13: Kvalitní PVC v rolích?
12: Či vinylové a plovoucí podlahy?
13: Odborné poradenství?
12: Profesionální podlahářství?
13: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
12: Více na koberce@strnad.cz.
13: Pro každého dobrá rada?
12: Podlahu vždy od Strnada.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
15: Mine chlepek.
16: Otužuj se.
17: Ber hořčík.
15: Zkus půst.
16: Víc bílkovin.
18: Méně cukru.
19: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase se tu zbytečně svítí! Topení naplno, okna do kořán, kdo to má pořád platit? Pane bože, to už je na prášky!
3: Neužívejte léky. Užijte si inteligentní elektroinstalaci od firmy Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si ode dneška nově pozor na Jindřichohradecku. Silničáře potkáte na trase Bednárec Jarošov nad Nežárkou. Opravují tam vozovku a čeká tam proto uzavírka.
13: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Hit Radio Faktor.

0: Karmach, Just Be Good To Me, takhle vám hraje pondělní Hit Radio 7.29. Posloucháte Snídaní šampionů. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív Davidu, ranní update.
1: Ranní update.
2: Příběh velryby Timmy dál vyvolává v Německu silné emoce. Pracovníci Mořského muzea dokonce čelí výhruškám kvůli tomu, že původně doporučili nechat zesláblou velrybu uhynout. Někteří zaměstnanci si kvůli obavám nechali dokonce utajnit své osobní údaje. Mikrotransakce ve videohrách mohou být pro mladé hráče rizikové. Podle nové studie pouhých 10% platících teenagerů vytvoří přes 60% všech útratách ve hrách. U těch, kteří utrácejí nejvíc, vědci častěji zaznamenali také problémy spojené s hraním a hazardem. Otec nechal unaveného 7letého syna samotného na hoře Fuji a pokračoval ve výstupu. Chlapce ve výšce téměř 2500 metrů později našli pracovníci horské chaty. Dítěti se nic nestalo a otec následně přiznal, že udělal špatné rozhodnutí.
0: Já se omlouvám, že se tomu směju, ale jako otec se do toho dovedu trochu vžít, jo. Se představ, jo. Takže ty půl roku otravuješ s tím, že chceš vylézt na Fuji a najednou se ti nechce, jo. No tak si tady zůstaň, vyzvednu tě až půjdu dolů, no.
3: Geniální. Nakonec všechno dobře dopadlo.
0: Jo. Vy si tady můžete taky vyzvednout parádní výhru. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 4000 korun na špičková krmiva Marp. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Abrakadabra, tohle jsou hity na Hit Rádiu v 7.34.
1: Rychlá pětka.
0: A je tady rychlá pětka Smarp. Máme pro vás voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz. Marp je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A o voucher si zahraje Pepa. Pepo, hezké ráno.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, hezké ráno. Ty jsi napsala, že bys chtěl soutěžit, že potřebuješ nakrmit tu tvoji hladovou šelmu. Kdo je hladová šelma?
2: Labrador.
0: Labrador, jak
2: Fenka,
0: se
2: jmenuje? Fenka Labradora, Amy.
0: Fenka Amy. No tak Fenka Amy si možná pochutná, pokud zvládneš pět jednoduchých otázek, tak pojďme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
0: Pepo, jak se jmenuje postava z Večerníčku, která bydlí v mechu a kapradí s křemílkem?
2: Bochomurka.
0: Jo.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jaký vitamin získává člověk ze slunce?
2: D.
0: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
0: Která země je domovem klokanů a koal?
2: Austrálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Z jaké rostliny se vyrábí popcorn?
2: Kukuřice.
0: Ano, a poslední pátá otázka. Bude příští týden září, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že bude, no.
0: No ano! Pepo, neuvěřitelný. Amy bude mít radost, vyhráváš voucher na 4000 korun na e-shop krmiva.cz na nákup krmiv Marp. Je to tvoje.
2: Moc krát děkuji.
0: Není zač. Tak Pepo, zvládni cestu, slyším, že někam frčíš, a zvládni pondělek a zase někde na Hit Rádiu se budeme těšit.
2: Jo, jo, děkuji.
0: Měj se, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity na Hit Rádiu Hoobastank The Reason v 7.39. Největší droga lidstva má dnes narozeniny. Dnes, prosím pěkně, slaví chipsy 173 let. Víte ale, jak vůbec takový chipsy vznikly a že to bylo čistě ze zášti kuchaře? Tak to probereme za chvíli, samozřejmě přihodíme i další hity. Těšit se můžete na tohle Linkin Park, taky Olga Lunová a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí.
1: Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Dobrý den.
9: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
11: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
10: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
11: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
14: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
15: Pak hrnky, flašky, kufříky
14: vyměním za kuponky.
15: Škola volá!
16: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Ano, prosím.
18: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
17: Co je to za otázku?
18: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
17: Proč bych měl jít právě k vám?
18: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
17: Kde zjistím víc?
18: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
19: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
20: Zase lítáš v oblacích.
21: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
20: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
21: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
20: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
21: Více o akci na
22: firma na zážitky
21: CZ.
0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Ještě během dneška pokračuje dopravní omezení na dálnici D3. Opatrní tam zůstávejte mezi kilometry 131 a 132. V obou směrech je tam zúžená vozovka.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno na pondělní ráno. Olga Lobudová, Optimista, 7.49. Kdy naposledy jste měli chipsy, co? Dneska je totiž důvod si jedny večer otevřít. Slaví totiž narozky 173 let. To by nebylo ale asi tak zajímavé, jako to, jak vlastně vznikly, a to čistě ze zášti kuchaře vůči otravnému hostovi. On totiž kuchař jednomu zákazníkovi nakrájel brambory na tenoučký plátky, který osmažil na oleji a osolil, a pak čekal, jak si vytočený host přijde stěžovat. Jenže on ho místo toho přišel pochválit. A ihle, bramburkový zlo bylo na světě. Já si teda osobně myslím, že opravdu bramburky spadají do těch nejvíc návykových látek na světě.
1: Souhlas. Dáš si jednu a seš v tom prostě.
0: No, dáš si jednu a sežereš celý pytlik prostě. Jo? Takhle jednoduchý to je.
1: Já osobně obdivuju lidi, kteří dokážou třeba po 5 minutách konzumování chipsů ten balíček zabalit a dát ho zpátky do špajzu. A pozor, za 5 minut se k němu zase nevrátit. Jo?
0: Počkej, po 5 minutách, jo. Ten pytlik je pryč třeba za 2 minuty. No, když se snažíš, Jaký máte nejradši chipsy, co? Slaný, asi klasika.
1: Slaný, já radši paprikový.
0: Paprikový, jasně. Octový, horčicový, ty jsou taky perfektní. A ono to pak z toho pak štipká, když si dáš ty octový, strašně z toho štipká pusa. Ale
1: a nebo prostě... hele, chili a limetka.
0: To existuje.
1: To jsi nikdy neměl.
0: Ne.
1: Nechci jmenovat tu značku, ale tak to, já si myslím, že je legendární příchuť.
0: No, k těm značkám ještě samozřejmě nemůžeme jmenovat, ale myslím si, že je taky důležité, jakou značku zvolíš, protože když koupíš takový ty obyč, tak to není takový ten jako kulinářský zážitek, jako když koupíš nějaký jako prémiový chipsy.
1: Ty v té tubě třeba.
0: Třeba ty v té tubě, no jasně.
1: Že to už jsou jiný cenovky zase.
0: Takže dneska chipsy slaví, tak až si jedny otevřete, tak můžete lupínkům pogratulovat. Všem těm třem, který v tom nafouknutém sáčku najdete. Nico Santos, Ray of Light, 7.51, taky Ale Farben a Junotas, to všechno stihneme do 8 a potom tady Dave přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
3: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
2: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
3: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
2: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Cestovní kanceláře varují před falešnými zájezdy nabízenými na sociálních sítích. Podvodníci často vyberou od zájemců zálohu, následně přestanou komunikovat a svůj profil smažou. Využívají přitom i falešná potvrzení rezervací, která vypadají jako zprávy od známých rezervačních portálů. Lidé by si proto měli ověřit, zda má prodejce potřebnou koncesi a pojištění. Do Česka se v novém týdnu vrátí letní teploty. Odpoledne bude většinou kolem 25 stupňů, ve čtvrtek a v pátek může být na Moravě až 32. Rána ale zůstanou poměrně chladná a teploty mohou klesat jen k 5 stupňům. Na víkend potom dorazí studená fronta s bouřkami, přeháňkami a mírným ochlazením. Somalští piráti se po letech znovu vracejí na scénu, lákají je především nákladní lodě a tankery převážející drahou ropu a plyn. Jen během posledních týdnů unesly například nákladní loď se zbraněmi a tanker s ropou. Únosy jim mohou přinést miliony dolarů na výkupném za lodě, posádky i jejich náklad. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Cesta mezi Budějcema a Krumlovem nám ode dneška přidá další zdržení. Na hlavním tahu 1/3 začíná 4-kilometrová oprava mezi Boršovem a Štylcem. Silnice ale zůstává průjezdná. K tomu dál počítejme s kyvadlovým provozem u křižovatky v Plané a také u Rájova, kde se opravuje most. Tam by omezení mělo skončit zítra. Jdeme na počasí. Během noci vcelku přituhlo, ale přes den se stupnice teploměrů přiblíží k 25 a deštní potřebovat nebudeme. V pondělí nás čeká polojasno.
4: Jupi, jupi, jupi.
5: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jupi z Hroznovky v Budějicích.
4: Jupi, jupi, jupi.
6: Startuje 3:00 pondělní snídaně, s vámi Michal Knejb, David Jošt, ahoj.
7: Ahoj, ahoj.
6: Jasmin má volno, společně tady budeme v pátek, tak to tady nějak s vámi zvládneme my dva. No a posíláme další parádní hity, Jason Mraz, taky David Guetta a Sia, to vás zabaví právě teď.
0: Hit Radio Factor.

0: Jason Mraz. Have it all 8 hodin 9 minut. Dobré ráno z Hitrádia. Asi se shodneme na tom, že všechny kufry světa vypadají na letišním pásu v jednu ráno naprosto stejně. Jo. Situace, přiletíme z Dovči, popadneme z pásu svůj kufr, doma ho otevřeme a uvnitř je cizí pyžamo a dvoje obří trenky. Možná se tomu smějete, protože jste to nezažili, ale teď s koncem prázdnin se tohle děje na letištích víc než obvykle a možná je to i váš případ, že jste si domů donesli úplně cizí kufr. Co ty, Davide, něco takového u tebe?
1: Tak když vzpomínám, tak asi nikdy nic. Mně se nikdy nic se zavazadlem nestalo.
0: A letěl jsi někdy někam?
1: Takhle, to by si mohlo souviset.
0: To je vlastně možná jako jasně. Mně se to teda nestalo, mi jenom jedna nejmenovaná francouzská aerolinka kufr ztratila. Mm-hmm. Ale co jsem tak slyšel, tak ztratit kufr u žabožroutu není nic neobvyklýho teda. No, že to je takový standard. Nicméně, pojďme zpátky k těm kufrům, když se vyzvedáváme na tom páse, tak jak spolehlivě poznat kufr v záplavě ostatních kufrů na páse, protože oni ty kufry vypadají dost podobně.
1: Ještě o to víc, když jsou zabalený do takový té folie, že jo, to už člověk vůbec neví.
0: Ty se balíš do folie? Jsem si myslel, no. A teďka čistě teoreticky, jo, kdybyste teda, nebo jestli se vám to stalo, když jste si donesli domů ten cizí kufr a zjistili jste, že není váš, tak ta zvědavost, prohlídli jste si ten kufr jako celý obsah, nebo když jste zjistili, že to jako není vaše, tak jste to zavřeli a dělali, že ne? Já bych si to prohlíd třeba.
1: Já bych si to taky prohlíd a možná bych ho ani potom nevracel, kdyby to vyšlo jako by líp ta výměna.
0: Jasně, záleží, co by tam bylo, ale tak určitě prohlídnout ho a najít tam třeba nějaký kontakt na někoho. Takhle. Možná se vám to stalo, tak by nás zajímalo, jestli jste třeba otevřeli doma anebo na hotelu, když jste naopak na Dovču letěli, cizí kufr a co nejdivnější v něm bylo. Tak pojďte se nám přiznat, pojďte nám napsat nebo nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Vrátíme se k tomu, teď hity Imagine Dragons. Hezké ráno.

0: Beberexa a Faithless New Religion. Tohle Hit Radio. Čtvrt na 9, minuta k tomu, krásné pondělní ráno. Máme tady asi hoax, čověče. Hoax, Davide. My jsme se teda bavili o tom, že s koncem prázdniny je spousta případů, že si lidi domů z letiště donesou cizí kufr. Že to je absolutně běžná věc. A ptali jsme se vás, jestli se vám někdy něco takového stalo. A nestalo. Nikdo nám nenapsal.
1: Všechno jednou poprvé.
0: Všechno jednou poprvé. Jenom dorazila jedna hlasovka, která teda mluví sama za sebe, mluví za vás všechny, komu se to nestalo. Tu hlasovku poslal Michal.
2: Hezký ráno. Hele, já jsem asi šťastlivec, protože mně se nikdy v životě nic nestratilo, nikdy mi nic nezničili, nikdy jsem nikdy neměl nikde nic cizího a to mám opravdu hodně nalítáno. Takže nevím, vždycky všechno bylo bez problému. Takže hezký ráno.
0: Míšo, se jeden kus, který se ozval, my ti moc děkujeme. Takhle, já si myslím, že ten dopsal ten článek, který jsme tady tak nějak přepapouškovali, měl asi okurkovou sezonu.
1: A nebo se zrovna vrátil z dovolený bez kufru.
0: Stalo se mu to a nenapsal, protože prostě byl naštvaný. Takže my věříme vám a i když nás to trochu mrzelo, že reakce byla pouze od jednoho, tak jsme moc rádi, že vám se nikdy nic nestratilo. Co jsme pro vás tady vyštrachali, jsou další skvělý hity, Za malý moment, Mirai, Vedle tebe usínám, taky Calvin Harris, Ellie Goulding a samozřejmě i aktuální doprava, ať víte, co vás kde v pondělí ráno zdrží.
3: Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
3: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
4: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
5: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
4: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
3: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopi, Jopi, Jopi.
6: Prodoma. Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
7: Prodoma. Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
11: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
10: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
11: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
14: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
13: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
14: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
13: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
15: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
16: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
17: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
19: Tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Krátce zdržet se taky dnes můžete na trase Střeboně směrem na Halámky. Dopravní omezení dál pokračuje v Majdaleně, kde čekají semafory. Jezdí se tu proto jen kyvadlově.
22: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
23: Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou hity Calvin Harris, Sally Golden, I Need Your Love, 8.29. S vámi Hit Radio, taky Michal a David, krásné pondělní ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Eminem posílá do aukce 117 párů tenisek ze své osobní sbírky. Mezi nimi jsou vzácné modely Nike, Jordan nebo Adidas. Některé v hodnotě až $35,000. Výtěžek bude putovat na pomoc ohroženým mladým lidem v Detroitu. Trenér Hrouzek ze seriálu Lajna se vrací, tentokrát ve filmu. Scénárista Petr Kolečko prozradil, že oblíbenou postavu považuje za výrazně autobiografickou. Film Lajna, konečně film, už má za sebou symbolickou první klapku. Carlos Vémola prodává svůj luxusní Mercedes za 4,5 milionu korun. Upravený vůz od Brabusu nabízí výrazně dráž než srovnatelná auta. Podle analýzy trhu si za jeho slavnou minulost připlatí nový majitel skoro milion korun.
0: Ty z toho udělal sama je bazoš, Davide. Eminem prodává boty, Vemol prodává auto. Že ty z toho máš nějaký procenta?
2: Hele, jak jsem nakoupil, tak prodávám.

0: 7 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, Alex Warren Ordinary. Schválně, kolik fotek z dovolené je tak akorát fotek z dovolené. To spočítali odborníci a pozor, tvrdí, že z dovči stačí dovést maximálně 50 fotek, aby to potom vůbec někoho zajímalo, protože největší past moderní doby je, když nám známý řekne, počkej, já ti rychle ukážu ty fotky z Řecka, jak jsme teďka byli, jo? A najednou, bam, 2000 fotek. 30krát stejná mušle, 8krát rozmazaná ryba a po 50. fotce už nás to prostě nezajímá, takže vlastně jo, asi na tom něco bude. No a jak teda praví jedno staré přísloví, nejlepší památka na dovču není plná paměťovka, ale prázdná hlava. Nicméně myslím, že tohle Leporello zvládnete za malou chvíli zpracovat celý. Eva Farna tu nabídnu na Hit Radio za chvíli a staví se taky Black Eyed Peas, tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé. Dvě E na konci.
3: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemneživitelka.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Profesionální akutří paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
8: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
9: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
10: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
9: www.dveřepodlahy.com.
11: Je, schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
15: Hej,
14: kamarádi!
16: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
17: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
16: www.euautoservis.cz.
18: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
19: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
18: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
22: Skládám stránku ke stránce.

Black Eyed Peas, let's get it started, tohle je pondělní Hit Radio. Tak co, bude letos vůbec nějaký sníh? Zatím to totiž vypadá, že těm klasickým obdobím, jak jsme zvyklí, bude konec. Jaro, léto, podzim, zima, tak tomu do toho solidně háže vidle jev El Niño a podle toho, co říkají vědci, se možná dožijeme toho, že na Vánoce kromě dárku budeme schánět i opalovák. Mám tady takovou věc k zamyšlení. Dokážete si představit, kdyby tady v Čechách bylo permanentní léto? Kdybyste si měli vybrat, jo? Buď 30 stupňů ve stínu, anebo celoročně minus 5 a námraza, rozsolená břečka, škrabání auta, uklouzaný chodníky, vlezlá zima, odřenej nos, zmrzlý ruce. Tak co byste vybrali? Odpověď je, myslím si, docela jasná. Pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky One Republic a potom se rozloučíme. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: One Republic, 8.56, tohle je Hit Radio a to je od nás pro dnešek, od nás dvou. Vše, s vámi jsme to táhli v tandemu, Jasmin má totiž do čtvrtka dovču, Michal a David, to jsme my dva a budeme se na vás těšit zítra ráno klasicky v 6.00.
1: Poslouchej i naše podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se fantasticky, zvládněte první pracovní den a užijte si další parádní muziku. Podeváte třeba Bon Jovi, Shakira nebo Neil Diamond. Tak čau.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech 8.57 a dejte si pozor, aktuálně na D3, exit číslo 131, došlo tam k dopravní nehodě. Počítejte s tím, že na místě se tvoří kolony, průměrná rychlost je aktuálně kolem 20 km v hodině. Šťastnou cestu vám všem, co nás ladíte za volantem, a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
6: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
9: Je 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Unikátní hřiště vyrostlo u českobudějovického planetária. Připomíná sluneční soustavu, jejíž dominantou je slunce, fungující jako prolézačka. Nové herní prvky jsou v parku Háječek, kde chce město nabízet kulturní aktivity po celý rok. Aktuálně v něm funguje hlavně letní kino. Vrtulníky Viper a Venom by se v tomto týdnu měly vrátit do vzduchu. Jejich provoz se pozastavil v červenci po tragickém pádu jednoho ze strojů, při kterém přišla o život jedna vojákyně. Další 4 vojáci se zranili. Počátkem týdne by měly začít fungovat vrtulníky působící v Polsku. Později pak i ty na základně v Náměšti nad Oslavou. České volejbalistky na evropském šampionátu poprvé prohrály. V Brně nestačily na favorizované Srbky, kterým podlehly po 4 setech 1-3. Univerzálku Moniku Brancuskou mrzelo, že tým z absolutní světové špičky Češky nepotrápili více.
10: Jopi, jopi, jopi. Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
2: Všimli jste si, jak je ráno zima, cesta do práce bez mikiny už nepřipadá v úvahu. Já jsem dokonce, přiznám se, uvažoval, že si v autě zapnu už vyhřívání sedaček, ale po chladném ránu nás čeká krásný letní den, polojasno až oblačno a naměříme do 24.
1: Hit Radio Faktor.
2: Začíná poslední týden prázdnin, ale neberte to jako drama, stále je čas užít si léto. A proto tady dneska dopoledne zazní spousta tipů za zábavou. A taky se podíváme do Strakonic, kde padl rekord v rámci dudáckého festivalu. Tohleto všechno vás čeká dneska dopoledne mezi 9 a 12. Já jsem Matyáš, zdravím vás a mám pro vás taky hity. Teď Bon Jovi.

Ten refren si podle mě zpíval každý z vás. Sweet Caroline na Hydrádiu Faktor 9 hodin 11 minut. A máme pondělí 24. srpna, začíná poslední týden letošních prázdnin, pak se školáci zase vrátí do lavic a najede se na ten klasický režim. Já teda musím říct, že moje děti jsou už pár dní takový bez nálady, a přitom zbývá ještě tolik času. Ještě týden, to se dá stihnout opravdu spoustu věcí. Například koukal jsem, že ve středu můžete vyrazit na koupaliště do Volině, kde vás čeká nejen koupačka, ale taky pohádka Tři medvědi a drzá Máša. Takže další možnost, kde si užít zbytek prázdnin. A co jsem teda chtěl udělat, je jedna věc. Pozdravit všechny paní učitelky. Paní učitelky už jsou ode dneška ve škole. Já to vím, protože moje maminka je taky paní učitelka, takže všechno to tam musí už připravit. Milé paní učitelky, vítejte zpět. My vám teď pošleme jeden pohodový hit, jmenuje se Seniorita. A vám všem krásné dopoledne. Hit Radio Faktor s vámi.

0: Přiznejte se, taky si v práci občas zahrajete solitér, když se šéf nedívá. Tohle byl Pokáč 921. My se právě teď společně vypravíme na Českobudějovické výstaviště, kde stále pokračuje 52. ročník Zeměživitelky. A jaký je program? Dneska se na předvadišti vůbec poprvé na Zeměživitelce představí masný skot plemene Simmental, původem ze Švýcarska. Součástí programu budou také ukázky plemenných koní. Po celém areálu bude dál k vidění moderní zemědělská technika od menších autonomních strojů a dronů až po velké traktory. V pavilonu T1 mohou návštěvníci ochutnat kvalitní a oceněné české potraviny a dorazí třeba i dva hráči českobudějovického motoru na autogramiádu. Kompletní program, vstupenky a praktické informace najdete na webu zeměživitelka.cz.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
5: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
6: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu itpřeboň.cz.
7: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin. V Géčku v Českých Budějovicích.
8: Vynech lepek.
9: Otužuj se.
10: Ber hořčík.
11: Zkus půst.
9: Víc bílkovin.
12: Méně cukru.
13: A adaptogeny.
14: Stop. Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
16: Že by ten hnědej...
17: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
18: Jak to říkal?
19: Jo,
18: když elektrikáři, tak Delnet.
20: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 Kč haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na dek.cz.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

205 dudáků najednou. Jestli vám to zní jako pořádný rachot, máte pravdu. Právě tolik muzikantů se o víkendu sešlo ve Strakonicích na dudáckém festivalu. Na pódiu se potkali dudáci ze 16 zemí a věkový rozdíl mezi nimi byl opravdu pořádný. Nejmladšímu bylo 7, nejstaršímu 80. No a výsledkem byl nový český rekord. Takže do Strakonic posíláme velkou gratulaci a kdybyste to chtěli příště dotáhnout na světový rekord, tak ten je 374 dudáků. Ten rekord padl 12. listopadu 2025 v Melbourne v Austrálii a tenkrát hráli skladbu od AC/DC. Takže ještě pozvat o 170 dudáků víc a světový rekord je na světě. Třeba příští rok to vyjde. Další hity jsou tady, sice dudy neuslyšíte, ale tohle mě baví. Dario G!

0: Takhle vám hraje Hit Radio Faktor v pondělí dopoledne. Poetika každou vteřinu. Pojďme se podívat do kalendáře. Svátek má dneska Bartoloměj. Tohleto jméno u nás v Česku není úplně rozšířené. V každém případě nosí ho třeba kreslený americký rošťák Bart Simpson.
1: Roničky, prdlačky, Batman je pako. Po hlavě spadl do hnoje a smrdí mu sako.
0: Jinak zdravíme všechny sedláky, krejčí, pastevce, vinaře a řezníky. Svatý Bartoloměj je totiž vaším patronem. No a co se týče pranostik, tak jednu bych tady pro vás měl. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Bohužel. Za chvilku Katy Perry a doufám, že vás potěší song Last Friday Night.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevskom největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Kontakt nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Kontakt dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
8: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
13: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz. Pražská Viktorka na Hluboké? Jo, a nejde o přátelák. V úterý 25. srpna čeká domácí fotbalisty druhé kolo MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov. Hluboká už v poháru vyřadila Soběslav i pražskou Arytmu. Přidá další překvapení. Přijďte fandit. Výkop je v úterý v 6 na Hluboké.
2: Hit
14: Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Bude 10 hodin, krásné dopoledne i za volant. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, dejte si pozor na silnici 20, mělo by to být na 169. kilometru. Trasa Plzeň České Budějovice, nehoda nákladního vozidla, tvoří se kolony. Spozorněte taky v Budějovicích na okružní, klasický místo, tam se bourá velmi často, tak teď aktuálně nehoda osobáků a nákladňáků. A do třetice silnice 19 u Mirovic na Písecku, i tam počítejte s dopravní nehodou. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Když máte chuť.
9: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého,
8: lahodného,
9: no originálního.
10: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard.
11: A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
12: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
15: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde Ústřední komise pro sucho. Letos to bude poprvé. Řešit bude aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Podle portálu InterSucho je letos délka období s nedostatkem půdní vláhy rekordní. Na zhruba třetině území se její nedostatek vyskytuje už od začátku roku. Zhruba za jeden rok by měl začít fungovat nový domov mládeže u střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí. Právě probíhá jeho výstavba za zhruba 105 milionů korun. Studenti budou mít k dispozici moderní pokoje, prostor pro učení i společné trávení času, například na zelené střeše. Nebe opět nabídne jedinečnou podívanou. Tento pátek časně ráno budeme moci pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého našeho území. Nejlépe ho uvidí lidé na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil na trati v Zandvoortu o více než 11 sekund lídra šampionátu Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu.
16: Jopi, jopi, jopi.
17: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
16: Jopi, jopi, jopi.
0: Dnešek nám žádný extrém nepřichystal, polojasno až oblačno, teploty se vyšplhají někam mezi 21 až 24 stupňů, tak akorát na to, abyste se venku cítili dobře a nemuseli jste řešit vedro ani bundu.
13: Hit Radio Faktor.
0: A dneska slaví narozeniny něco, čemu se odolává opravdu těžko. Brambůrky. A víte, jak vznikly? Za chvilku se to dozvíte.

Úmyslně nakrájel jednomu nepříjemnému zákazníkovi brambory na tenoučké plátky, potom je osmažil na oleji a osolil a čekal, jak si dopálený host zase přijde stěžovat. Jenže opak, přišly jen nadšené výkřiky, provolávání slávy a bramburkové zlo bylo na světě. Já teda nevím jak vy, já to mám tak, že se snažím bramburky poměrně omezovat, mně se dokonce podaří celý den jíst poměrně zdravě, pak ale večer sednu k televizi, nevydržím to a otevřu ten pitlík. No, ten pitlík, ono naštěstí v tom nafouknutém sáčku moc lupinku není. V každém případě dneska si klidně dejte, bez výčitek, bramburky mají totiž narozeniny. Ještě se tady můžeme bavit o oblíbené příchuti, ale to už necháme na jindy. Teď zase hity, za chvilku Hozír a tohle je Bára Poláková. Nafrněná.

0: 10.24, tohle byl Ed Sheeran. Pátek odpoledne konečně padla, člověk sedne do auta, naladí faktor a v hlavě už má jediné, co nejrychleji odjet z práce na víkend. A teď si představte, že vám cestu zaplatíme my. Ono se to děje v našem éteru každý pátek odpoledne. Stačí poslouchat, dostat se k nám do éteru, zapojit se do dokonalé desítky. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 korun. Celkem tak můžete vyhrát 10 000 na tankkartu Easy od Orlenu. To už je docela zajímavý a příjemný způsob, jak začít víkend, co říkáte? Najednou nemusíte řešit, kolik vás bude stát cesta na chalupu, k vodě nebo kamkoliv, kam právě v pátek míříte. Tak si s námi na konci pracovního týdne nezapomeňte zahrát.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé. Dvě E na konci.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
6: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tedy čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
9: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš skrotit stroj?
13: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
13: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
13: Kde zjistím víc?
12: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
14: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
15: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
14: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
15: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
16: Prior je tady totiž pro vás.
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
18: Škola volá!
19: Chceš výbavu na jedničku? Přijeďte s mámou a tátou do Merkury. Seženete tady úplně všechno.
18: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
19: Tak hurá na to!
2: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
19: Více na docmerkury.cz.
6: Hit Radio.
16: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio.

0: Takhle nějak zní léto. Kato a 10.36. Kam vyrazit? Kalendář většinou bereme jako věc, která nám připomene, jaký je den, a tím jeho práce končí. U Štěpána Mikuláše Mareše to ale bylo trochu jinak. Jeho kalendáře nebyly jen na odškrtávání dnů. Byly plné poezie, fantazie, nadsázky a někdy i pořádně absurdního humoru. A právě jeho kalendáře teď můžete vidět na výstavě u památníku města Protivín, která připomíná tohoto výrazného jihočeského výtvarníka. No a poslední prázdninový víkend bude v Kaplici patřit slavnostem. V pátek si na své přijdou hlavně děti, v sobotu už půjde hlavně o hudbu, zahrají Vesna, revival Nirvány a taky dorazí opět Taradeček. Já myslím, že tohle je důkaz toho, že prázdniny ještě nekončí.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Posloucháte Hitradio Faktor. Možná vás z pohledu na to dnešní datum malinko zamrazí, protože historie mluví jasně. V tento den v roce 79 probíhal dvoudenní výbuch sopky, který zničil Pompeje. V roce 410 Vizigóti vydrancovali Řím. V roce 1572 začalo ve Francii krvavé pronásledování Igonetů. A v roce 95 představili Microsoft Windows 95. Takže slyšíte sami, že 24. srpen umí vyrobit parádní katastrofy. Ale když se koukám na to dnešní počasí, tak nic hroznýho nás dneska nečeká. Naopak, užívejte tenhle krásný den.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Na pohádkovém koberci?
6: Přímo do pohádky koberců.
5: Rodinná firma koberce Strnad Lišov.
6: To jsou kusové koberce z celého světa.
5: Metrážové koberce a běhouny.
6: Kvalitní PVC v rolích.
5: Či vinylové a plovoucí podlahy.
6: Odborné poradenství.
5: Profesionální podlahářství.
6: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
5: Více na koberce@strnad.cz.
6: Pro každého dobrá rada.
5: Podlahu vždy od Strnada.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
10: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
9: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
10: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
9: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
11: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. Ve VS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
12: Mine chlepek.
13: Otužuj se.
14: Ber hořčík.
15: Zkus půst.
13: Víc bílkovin.
16: Méně cukru.
17: A adaptogeny.
18: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
19: Zpátky do školy s pořádnou výhrou!
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
19: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
12: Tisknu levně CZ.
2: Náplně hned.
3: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy svým Saturn Senai. Gone, gone, gone. Za minutu 11 jdeme se podívat na silnice, zdravíme za volant. Aktuálně byste neměli narazit na žádnou vážnější komplikaci, ale počítejte s tím, že dneska začala oprava silnice 1/3 mezi Boršovem a Štylcem, takže v tomto úseku počítejte s menšími komplikacemi. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Rezort financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz. Města na jihu Čech smýšlejí ekologicky a sází na elektřinu. Stoupá například počet elektromobilů, která nabízejí ke sdílené dopravě. Elektromobil mají například v Písku, kde ho dopoledne využívají zaměstnanci města a odpoledne si ho může zapůjčit i veřejnost. Vozidlo parkuje u městského úřadu, kde se zároveň i dobíjí. Čeští hasiči opět pomáhají v zahraničí. O víkendu odletěly dva české vrtulníky do Srbska. Jde o stroje soukromého provozovatele, které jsou vybavené velkokapacitními bambivaky. V zemi pomáhají hasit požáry v chráněné přírodní rezervaci nedaleko Bělehradu. Dvě české posádky se dnes v úvodní den představí na světovém šampionátu ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru. Do akce půjde také dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil.
8: Jupi, jupi, jupi.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
8: Jupi, jupi.
0: Po chladném ránu, kdy člověk přemýšlel, kam uklidil mikinu, nás čeká poměrně velice hezký den. Občas nějaký ten mrak, ale jinak polojasno a 24 na teploměru. Jo, dneska by to šlo. A už jste se byli někdy podívat v hokejové kabině nebo v útrobách stadionu? Motor otevírá své brány a za chvilku uslyšíte podrobnosti.

Melodie, která má snad tisíce podob a verzí. My jsme si zahráli tu od rapera Jay-Zho. Bude 11:15. Když jdete na motor, tak Budvar Arenu znáte hlavně z hlediště, že jo? Vidíte led, hráče, slyšíte rány do mantinelu a možná si občas říkáte, co se asi děje za dveřmi, kam se běžný fanoušek nedostane. Tak teď se tyhle ty dveře na chvíli otevřou. Motor připravil den, kdy se vy fanoušci dostanete přímo do kabiny A-týmu. Podíváte se do hráčského zázemí, do VIP prostor, mrknete taky k nám do režie, odkud se během zápasu řídí celá produkce. A možná teprve tam člověku dojde, kolik věcí se musí odehrát ještě předtím, než hráči vůbec vyjedou na led. Možná zjistíte, kolik práce a lidí je schovaných za tím, co fanoušek během zápasu vnímá jako samozřejmost. Tak tyhle ty speciální prohlídky arény bude i hned několik, proběhnou tento pátek a vstupenky jsou aktuálně v prodeji. Takže mrkněte na web českobudějovického klubu na hcmotor.cz, ale znáte to, kdo dřív přijde, ten dřív mele.

0: Pondělní dopoledne, Hydrádio Faktora Offenbach. Už za pár dní začne škola, možná už u vás doma řešíte nové aktovky, vybíráte sešity, pastelky a penál, který má přežít aspoň první pololetí. Jenže pro některé děti tohle všechno není samozřejmost. A tak společně s vámi myslíme na děti z jihočeských dětských domovů. Až do 26. srpna, ještě pár dní, můžete navštívit obchodní domy Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích a zakoupit tam jeden z připravených balíčků. Čas máte už jen do středy, tak s tím prosím neotálejte. My pak všechny zakoupené balíčky společně rozvezeme dětem, a to v pátek 28. srpna. Děkujeme nejen vám, ale taky Prioru a společnosti Wolf kancelářské potřeby.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz
3: Někdo vidí za zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
11: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
10: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
11: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
19: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
18: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelka v Českých Budějovicích.
19: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
18: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
6: Jopi, jopi, jopi, milujem jo. Jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
7: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
8: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
0: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
8: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
7: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
6: Jopy, Jopy, Jopy!
3: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

Shake It Off, Taylor Swift, ročník 89. A v jakém roce jste se narodili vy? Já jsem rok 1986 a jsem tedy, pokud se nepletu, generace mileniálů. To jsou lidi, kteří vyrůstali ještě před úplnou digitalizací. Internet a mobily nás zastihly během dospívání nebo rané dospělosti, ale pamatujeme si i svět bez smartphonů. Zažili jsme kazety, videopůjčovny, ICQ, nástup Facebooku a podobně. A jsme poslední generace, která nechtěla jít zvenku domů se napít, protože jsme se báli, že už nás mamka zase nepustí ven. Dneska po 18. hodině vám zahrajeme to nejlepší z uplynulých dekád a já myslím, že na své si přijdou všechny generace. Ostatně právě teď posílám takovou malou ochutnávku. Italský DJ Gigi D'Agostino, L'amour toujours.

0: Tohle je přesně ten hit, který ve vás zůstane minimálně do večera. Benson Boone. Skoro 11:45, já už to mám za pár, a co vy? Do kolika dneska makáte? Já vám přeju, aby vám to rychle uteklo, a za chvilku už hodina, která je přesně o těch věcech, ke kterým se člověk rád vrací. Písničky, se kterými máte spojenou nějakou vzpomínku, člověka nebo konkrétní chvíli. Srdcovky s Jirkou Pelnářem ve 12:00, tak si na to rozhodně počkejte.
1: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Ano, prosím.
8: Ahoj, umíš skrotit stroj?
7: Co je to za otázku?
8: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
7: Proč bych měl jít právě k vám?
8: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
7: Kde zjistím víc?
8: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
10: Mine chlepek.
11: Otužuj se.
12: Ber hořčík.
13: Zkus půst.
11: Víc bílkovin.
14: Méně cukru.
15: A adaptogeny.
16: Stop. Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
17: Nová volejbalová sezóna se pomalu blíží. Buďte u toho s námi přímo v hale. Pořiďte si permanentku na zápasy volejbalistů Jihostroje České Budějovice. Všechny informace najdete na www.volejbal.cz.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopolední provoz na průtahu Pískem blokovala nehoda osobáku s náklaďákem. Vše už ale bylo vyšetřeno, odstraněno a místem teď projedeme bez komplikací. Dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Od dneška do 4. října je možné si objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. A to prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit do 13. října. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 proběhla o víkendu zatěžovací zkouška. O nadcházejícím víkendu bude doprava převedena na hotovou část mostu ve směru na Prahu. Jaká omezení to přinese, doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drklová.
4: Z tohoto důvodu bude od soboty 29. srpna od 11 hodin do neděle 30. srpna do 11 hodin omezen provoz. Doprava pak bude zachována v režimu 2+2. Následně zahájíme opravu druhé části mostu směrem na Brno.
3: Po kompletně upravené Šmejkalce se projedeme až příští rok v červenci. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může se stát nejsilnějším v živé paměti. Teploty v Pacifiku už výrazně překračují normál a modely očekávají další oteplování. Mimořádně silný jev může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a rok 2027 poslat k novému teplotnímu rekordu. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Strakonice mají nový český rekord. Včera se tam na jednom pódiu při závěru Mezinárodního dudáckého festivalu rozezněly dudy hned 205 muzikantů ze 16 zemí. Čtyřdenní festival letos se navštívilo přibližně 60 tisíc návštěvníků.
6: Jopi, jopi, jopi.
7: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
6: Jopi, jopi, jopi.
5: Užívejme si prosluněné odpoledne, dneska nás čeká povětšinou polojasno a maxima i na 24. Zítra už ale dorazí přehaňky.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásné poledne, 12:02. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a před námi srdcovky. Opět dneska teda extrémně nabité. George Michael, jo, Spáňa, taky Roxette, taky Boo Radley s jejich nejslavnějším songem. No ale celé to otevře Mia. Song Paper Planes z roku 2007. Extrémně nakažlivý rytmus, chytlavý refrén, zvuky výstřelů. Teď už asi určitě víte, co je to za song. Proslavil se nejvíc díky tomu, že se stal oficiálním soundtrackem Milionáře z Chatrče. Tak co, jste ready? První dnešní srdcovka.
0: Hit Radio Faktor.
1: Mia a Paper Planes. Hezké pondělí.

0: Mia a Paper Planes. Posloucháte Hit Radio. Tohle byla první dnešní srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Před námi je nejúspěšnější single britské kapely The Boo Radleys. Song z roku 95, který do dneška definuje éru Britpopu 90. let. Mimochodem, celý ten text songu Wake Up Boo je o kontrastu dvou typů raných lidí. Schválně se u toho můžete vrátit do svého vlastního rána. Vypravěč je plný energie, vítá ráno, slunce, jo, takový ten optimismus. No a Boo, ta druhá strana, je kamarád, který je pesimistický, nechce vstávat a raději by zůstal v posteli. Tak co, najdete se tam? Boo Radleys a Wake Up Boo, právě teď do vašich uší z Hit Rádia.

0: Touha po klidu, lásce a bezpečí v náruči milované osoby. To je song Milk and Toast and Honey z roku 2001 z dílny Roxette.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, dáváme si spolu dnešní srdcovky. A teď se vrátíme ještě o kousek zpátky, konkrétně do roku 93, a to k eurodancovému hitu Pozor od italské zpěvačky Spagna. Určitě ji znáte, její slavnější song se jmenuje Call Me, jo? Ale i song I Always Dream About You má rozhodně v historii hudby své místo. Je to takové vyznání. Opravdu song, kdy tomu druhému chcete říct, že víte, že je to ten pravý. Že na něj neustále musíte myslet. Pokud někoho takového máte, tak teď je ta příležitost mu

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Mistrovská kombinace popu, rock'n'rollu a rockabilly. To je George Michael a Faith v éteru Hit Rádia.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Hele, ten song je tak geniální. Ten totiž v podstatě vznikl v době, kdy George Michael odcházel z Wham. Určitě znáte, že jo, když ještě fungoval tady v tom duu. No a tenhle single z něj udělal globální superstar. Na začátku je dokonce slyšet, jak tam hraje ještě úvod vlastně songu Freedom, který udělal ještě jako Wham. Neskutečná práce, fantastická srdcovka. No ale pozor, to je téměř všechno, jo. Ale jedna srdcovka nám chybí, jedna jediná, a to ta vaše. Ano, právě teď je ten čas. Vemte telefony, pojďte mi napsat 777-937-777. Chci slyšet, jaká je ta vaše srdcovka. A hlavně, proč je to srdcovka? Je to proto, že vám prostě jenom zvedne náladu? Nebo vás třeba donutí jít něco dělat? No a nebo vás třeba vrací na nějaké místo, do nějaké vzpomínky? Jaká je ta vaše srdcovka? Napište, jednu z nich si už za chvilku dáme. No a do té doby třeba Linkin Park nebo Kateřina Marie Tichá.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černáv Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha. Volejte ihned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
11: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
12: Škola volá!
13: Chceš výbavu na jedničku?
12: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
13: Seženete tady úplně všechno.
12: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci, natilák i sportovní kroužky.
13: Tak hurá na to!
12: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
13: Více na docmerkury.cz.
14: Vynech lepek.
15: Otužuj se.
16: Ber hořčík.
14: Zkus pust.
15: Víc bílkovin.
17: Méně cukru.
14: A adaptogeny.
18: Stop!
14: Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
3: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Hezké poledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas na poslední srdcovku, tu vaší. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, ale hele, máme na to celý týden. Každopádně dneska je to srdcovka od Iris. Ta píše, bude to rok 2003. Mandy od Westlife je píseň moje a mého manžela. Při téhle písni jsem si už byla 100% jistá, že s tímhle chlapem chci být. Náš první tanec a od té doby spolu tancujeme 23 let. To je strašně hezký. Strašně hezký a pojďme si říct, že Westlife a jejich Mandy, to je tak ultimátní romantiárna, že prostě u toho se nejde nezamilovat, jo? Tak opatrně, kdo teď stojí poblíž vás, možná spolu budete taky přes 20 let. Westlife a Mandy jako poslední dnešní srdcovka.

0: Damiano David, Next Summer v éteru Hit Radio. No a čo, taky už se zase vytáhly mikiny, svetry, možná i teplé ponožky. Já jsem, přiznám, už jsem v pátek večer měla teplý ponožky na sobě. Jo, jo, jo, je to tak. Ode dneška se do Česka vrací ráno podzimní teploty. Někde bylo i pod 10 nad nulou. Což jako pokud vycházíte z domu brzy ráno, tak prostě to znamená, že klasicky na cibuli, že jo? Ráno vrstvy, odpoledne si to nesete v ruce. Klasika, to je jaro a podzim. Tak sice se mají v září ještě vrátit tropické teploty, jo? Ale teď budeme muset chvilku zase fungovat takhle, no? Tak jako napůl, jo? Zvládněte to dilema u toho šatníku, já vám věřím, že se s tím zvládnete poradit. A na co u toho myslete, že když ráno vlezete na ten krásný čerstvý vzduch, že je to prostě boží? Zima, nezima, čerstvý vzduch je skvělý.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si spí...
0: Skvělý bude i náš další soundtrack. Ano, bojujeme za lepší pondělí. Poetika, Imagine Dragons nebo Wiz Khalifa. Tak buďte s námi.
2: Hit Radio.
3: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků. Od 27. do 30. srpna ožije Milevsko největší akcí léta, Bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení. Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
4: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
5: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
6: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
7: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
6: www.dveřepodlahy.com.
8: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
9: Když máte chuť.
10: Na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
11: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard.
12: A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
14: Zase se tu zbytečně svítí! Topení naplno, okna do kořán, kdo to má pořád platit? Pane bože, to už je na prášky!
15: Neužívejte léky. Užijte si inteligentní elektroinstalaci od firmy Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
18: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
17: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
18: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
19: Prior je tady totiž pro vás.
20: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
21: Vytvořeno s použitím AI.
22: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
23: Pražská Viktorka na Hluboké? Jo, a nejde o přátelák.
0: úterý 25. srpna čeká domácí fotbalisty druhé kolo MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov. Hluboká už v poháru vyřadila Soběslav i pražskou Arytmu. Přidá další překvapení. Přijďte fandit. Výkop je v úterý v 6 na Hluboké.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šamfeld na Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Miles Smith nebo One Direction, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech počíná dneškem. Pozor u Boršova na silnici 1/3. Začalo tu nové dopravní omezení a ráno si řidiči stěžovali, že je to v celku nepřehledně a nebezpečně vyznačený. Změnilo se něco? Dejte nám vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Prázdniny končí škola, volá Lidl výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky,
8: flešky, kufříky vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začátek školního roku znamená větší riziko nehod u škol. V září a říjnu se jich stane o desetinu více, než je měsíční průměr v průběhu celého roku. Podle analýzy portálu nehod se kolize nejčastěji stávají kolem 15. hodiny, kdy se děti rozcházejí domů. Portál analyzoval nehody, které se staly od roku 2010 do loňska a staly se v okruhu 100 metrů kolem mateřinek a základních škol. Už 200 tisíc cestujících hodnotilo svoji jízdu vlakem. Tuto možnost máme stále v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat spokojenost roste. Co k tomu přispívá, nastíní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
17: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
16: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek. Ten hodnotí průměrnou známkou 4,7 z 5. Česko usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Na výroční poradě českých velvyslanců to dnes řekl premiér Andrej Babiš. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru. A to bez ohledu na to, zda tyto státy budou členy unie. Teď se podíváme k nám.
1: Jihočeské jídelny nakupují čím dál více od místních producentů. Online jihočeskému tržišti vzrostl za poslední školní rok obrat o desetinu na 12,6 milionu korun. Přes platformu nakupuje 50 školních jídelen a dalších zařízení. Vybírat mohou z více než 2,5 tisíce produktů.
18: Jopi, jopi, jopi.
19: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
18: Jopi, jopi, jopi.
1: Kouknem na počasí, dnešní odpoledne na pohodu naměříme i 24 a deštníky potřebovat nebudeme, vydrží polojasno.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, takový jazykolam na pondělí, doufám, že zvládáte ideálně s úsměvem. A i když jsou pondělky těžký, tak s těmi nejlepšími hity je to vždycky o něco snazší. Miles Smith právě teď.

Natasha Bedingfield s námi na Hit Radio. Hezké odpoledne. Piráti silnic, to je Smetánka. Jo, teď tady máme adepta možná na nejlepšího piráta silnic tohoto roku, protože už jednou za to byl dokonce ve vězení. Jo, protože ujížděl policistům a na závěr to projel dětským hřištěm. Tleskáme. No, očividně se nepoučil ani trošku, dokonce ani pokora. Jo, ta mu asi vyletla z okénka při rychlé jízdě, protože teďkon ho chtěla zastavit policejní hlídka a on se jim jal znova ujíždět, protože neměl za volantem co dělat v té době, že jo. Každopádně, co se mi na tom příběhu líbí nejvíc, je to, že on se u soudu bránil, prosím pěkně, tím, že je závodník. Takže není fér, aby za ujíždění policii byl trestaný, protože má prostě rychlou reakční tu dobu a prostě on musí ujíždět, on to má v DNA. To je stejná logika, jako přijde třeba zahradník a říká, ale já to můžu trhat cizím lidem kytky ze zahrady, jsem zahradník, jo? Nebo třeba takový zloděj profesionální, si to vemte, tak ten prostě přijde a řekne, ale já jsem zloděj, já krást můžu. Nebo třeba já bych mohla přijít a říct, ale já mám jenom 160 cm, já nemůžu platit takový vysoký ceny. No, touhle logikou nám projde úplně všechno. Ed Sheeran, Photograph, právě teď.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne všem. No a pozor, pozor, pozor, pozor. Dámy a pánové, čeká nás nádherná událost tady v Česku, tady v Praze. Čeští tenisté totiž odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Americe v O2 aréně. Utkání proběhne 18. a 19. září, hrát se bude na tvrdém povrchu. No a hlavně se to k nám vrací po dlouhých 13 letech. Jo, naposledy se tady takovýhle zápas odehrál v roce 2013, kdy jsme porazili v semifinále Argentinu 3-2. Později jsme celý ten turnaj vyhráli, získali druhý titul po sobě, protože prostě tenis nám jde očividně. Jo, nebo minimálně našim tenistům určitě. V roli jedné z opor byl tehdy Berdych, který je dneska v pozici kapitána, takže to nemůže dopadnout špatně. Jo, to prostě je úplně jasný. Naposledy jsme se s Amerikou takhle utkali loni, což jsme taky vyhráli, takže si myslím, že máme velké šance. Prostě tenisový svátek na dosah ruky. Lístky jsou v prodeji a myslím si, že tohle bude tak unikátní podívaná. Hlavně to konečně budete mít fakt jako před sebou. Jo, ne v televizi, ne z vyprávění, ale přímo být na místě je podle mě úžasná možnost. Tak na to mrkněte, protože Davis Cup se pomalu, ale jistě blíží. Připomínám, už 18. a 19. září. Tak měl jsi vůbec rád, to nedovolím, vím, že můžu zvát. No a Evě bylo taky tehdy 13. Měl jsi mě vůbec rád už za malou chvíli.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé. Dvě E na konci.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDS. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDS, karta IDS nebo inkarta. A pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDS. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
6: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
7: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
13: Tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
13: Vzpomínáte si na svůj první školní den, nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
14: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Přeboni. Více na webu i-přeboň.cz.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tak co, zaspívali jste si? Pánové, nestýďte se. Eva Farná na Hit Radio, krásné odpoledne všem. Jo, to se prostě nedá nespívat. No a takový songy nás čekají i dneska večer, jo, protože takový songy vám prokazatelně zlepšují náladu. No a nás dneska opět od 6 hodin čeká Hit Radio Classic. To znamená, že opět budeme proplouvat historií společně s hudbou a čekají nás songy, který 100% znáte a 100% vás to nenechá v klidu. Třeba takový Break My Stride, jo. To je prostě skvělá věc. A pak si natáhneme elastiáky, dáme si s Irene Cara pěkně Flashdance a abyste na to byli ready, tak teď míříme do roku 1994. Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams will come alive.

0: End of beginning na DJO, posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento týden naposled.
1: Dokonalá dešítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, k létu patří cestování a letos taky epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen a my už víme, že pátky patří výhrám. Tento pátek naposledy. Máte možnost si tak před víkendem nabít tankkartu Easy a to klidně až na 10 000 korun. Je to tak. 10 jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 000 na kartě. Takhle jednoduchý to je. Navíc odpovědi jsou číslice 1 až 10. Neopakujou se, no, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tomu naprostýmu topu 10 000 korun na tankkartě Easy. Navíc na čerpacích stanicích Orlen to není jenom o tom, že natankujete, ale dáte si tam i něco dobrýho. A všichni víme, že jasně, řízek z domova, super, ale když si pak po cestě dáte takový párek v rohlíku třeba, najednou je to cestování mnohem příjemnější. Tak nezapomeňte, tenhle pátek soutěžíme naposledy.
1: Dokonalá dešítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.

0: Kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
2: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
1: www.euautoservis.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Na pohádkovém koberci?
7: Přímo do pohádky koberců.
6: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
7: To jsou kusové koberce z celého světa.
6: Metrážové koberce a běhouny?
7: Kvalitní PVC v rolích?
6: Či vinylové a plovoucí podlahy?
7: Odborné poradenství?
6: Profesionální podlahářství?
7: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
6: Více na koberce@strnad.cz.
7: Pro každého dobrá rada?
6: Podlahu vždy od Strnada.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
12: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
11: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
12: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
11: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
13: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Anymore. Alejandro.

0: Warren na Hitrádiu těsně před 14. Za chvilku divoký byl nebo Bruno Mars. Teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech je dneska odpoledne. Pozor na D3 ve směru do Budějice mezi kilometry 78 a 79 a taky 123 a 4. Sekají tu trávu v Pangejtu, tak nohu z plynu a hlavně opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy!
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: It's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, popisuje mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Blahová.
10: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
9: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Odpolední schůzka Ústřední komise pro sucho bude informační. Jednat se na ní má mimo jiné o případných povodních. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posouvá na 6. místo. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou a životní maximum se vylepšila také Sara Bejlek, která je po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati na 29. místě. Teď ještě pohled k nám.
11: Sucho letos tvrdě zasáhlo i kukuřici. Jihočeští zemědělci proto čekají výrazně horší sklizeň. Na některých místech začaly porosty zasychat ještě před dozráním. Kukuřice je přitom důležitá hlavně jako krmivo pro skot. Loni ji farmáři na jihu sklidili rekordních 1,2 milionu tuny.
2: Jopi, jopi, jopi.
1: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
2: Jopi, jopi, jopi.
11: Nakonec i počasí. Dneska odpoledne naměříme až 24 a zavládneme to bez deště. Přehaňky prý dorazí až během zítřka. Tak uvidíme.
12: Krásné odpoledne, 2:14 s vámi stále Kateřina Pechová. Samozřejmě ty nejlepší hity. Za chvilku divoký byl. Ale teď král romantiku Bruno Mars, Just the way you are. Jdeme na to.

No prostě romantika. Bruno Mars, Just the Way You Are. Posloucháte Hit Radio a je čas. Pravda nebo bullshit? To samozřejmě rozhodnete vy, jo? Je to jenom na vás. A máme tady, prosím vás, poměrně zásadní tvrzení, že opravdová přátelství máme obvykle pouze mezi 3 a 5. Víc nemáme kamarádů? Ne, těch pravých určitě ne. Podle výzkumu jeden pán Dunbar, jo, vědec, zkoumal sociální vztahy. S tím, že lidi údajně můžou zvládnout až 150 smysluplných sociálních vztahů. Přitomž to přátelství prostě vyžaduje časovou investici, pocit naplnění. No a tak se prostě stává, že těch opravdových přátel máme míň. 3 až 5 maximálně. A tak mě zajímá. Je tohle podle vás pravda? Nebo je to bullshit a vy máte na každém prstu těch kámošů 12? Schválně, pojďte mi napsat 777-937-777, jak to s tím přátelstvím máte vy a prosím vás, nutně potřebuji, abyste přidali informaci, kde jste k těm kamarádům přišli. Jestli třeba ještě ze školky, jsou to pracovní kámoši, nebo jste se potkali jen tak na ulici. Dejte vědět, jak to máte s přátelstvím vy. Jen ty své kámoše napráskejte. Těším se na vaše zprávy a hlasovky na WhatsAppu a posílám další hity právě teď, divoké.

Taylor Swift s námi na Hitradio. Vypadá to, že tentokrát dáme vědcům za pravdu, protože tady řešíme pravda nebo bullshit. Lidi mají pouze 3 až 5 opravdových přátelství. Navíc prostě nemáme kapacitu. Hlavně jich víc nepotřebujeme, že jo? Hela píše, mám 4 kamarádky, ale opravdu kamarádky a s jednou trvá přátelství 31 let a ty další 12 let. A i když si každý den nenapíšeme, víme jedna o druhé a víme, že kdyby bylo potřeba, jsme tady pro sebe. A to je prostě ten naprostej základ. Je to tak, David píše, já mám přesně 3 kamarády. Jsou to kámoši, na který se fakt můžu spolehnout. Pomáháme si. Naše ženy moc nadšený nejsou, protože si pomáháme a většinou ta práce trvá 3x tak dlouho, ale pro nás je to skvělý. Jo, pánský přátelství jsou ještě hodně specifický. Ano, ano. Každopádně, Davide, gratuluju, protože to je skvělý. To je přesně to, co lidi potřebujou. A Martina tady píše, já mám jednu z dětství, byli jsme sousedky a už nám to zůstalo. A 3 mám z práce. Tam si to prostě sedlo, protože jak spolu nadáváte na šéfa, tak vás to zblíží. Je to tak, nic není silnějšího, než nesnášet stejného člověka. My to máme v práci, prosím vás, úplně stejně. Pište dál na 777-937-777. Souhlasíte s tím, že člověk má prostě 3 až 5 opravdových přátel a je to skvělý, nebo je to bullshit? Co bullshit opravdu není, to je další song před námi. Michael Jackson, Black or White.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio, je čas to rozseknout. Pravda nebo bullshit? Dospělí lidé mají mezi 3 až 5 opravdovými přáteli. Tak z toho, co jsme si tu napsali, to vypadá, že se na tomhle shodneme. Že většinou těch opravdových máme opravdu jenom pár. Jana píše, mám jednu opravdovou přítelkyni 18 let. Nikdy mě nezradila. Potom mám 2 kamarádky a ty mám ve svých sestrách. To je strašně hezký. Jo, ta rodina i tam to občas funguje. To potvrzuje i Štěpánka, ta píše, mé dvoje nejky, jak se dneska říká, jsem poznala před 16 lety v práci a naše přátelství trvá dodnes. Ovšem tou mou nejvěrnější a nejbližší přítelkyní je má maminka. A to je nejvíc, co si může člověk přát. Je to úplně přesně tak, takže shodneme se, jo, nezapomeňte o svá přátelství pečovat a uzavřela bych to zprávou od Hanky. Pravý přítel je ten, který, když mu zavoláš ve 2 ráno, tak tě pečlivě vyslechne a nepoloží telefon. Pár takových mám, děkuju za ně. Takže dámy a pánové, víte, co budeme dělat dneska ve 2? Testovat kamarády. No běžte jim teď napsat, že je máte rádi. Jo, za chvilku Purple Disco Machine nebo Linkin Park, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 3+KK v Bariánských lázních Ušovicích za 4 590 000, byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 990 000, byt 3+1 v Novém Boru na Českolipsku za 3 200 000, rodinný dům v obci Žihle, Plzeň Sever za 3 miliony, ales v Rusavi na Kroměřížsku za 3 215 480 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Velkoj malonkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin. V Géčku v Českých Budějovicích.
13: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
15: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
14: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
15: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
14: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
16: Je Schořela mi kulma.
17: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista. Pro
19: doma. Pokrývači a stavební firmy pozor. Nová střecha z Pro doma. První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně. Přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Pro doma a na pro-doma.cz.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
21: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
22: No, minimálně 10krát určitě.
21: Povedlo se?
22: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
21: Takže ty to vezmeš, jako, že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
22: Přesně tak, si udělat radost.
21: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
20: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. A mrkněte se do telefonu, kolik tam máte fotek z dovolený? Prosím vás, na dovolené stačí podle odborníků udělat maximálně 50 fotek. Jinak si fotky neužijí ani ti, kterým je budete ukazovat, a vlastně ani vy sami, jo. Protože po 50. fotce kámošů už se těšíte, aby to prohlížení skončilo, a po té 150. abyste si je nikdy nezačali prohlížet. A upřímně, díváte se někdy na ty fotky? Jakože, jako sedíte a úplně řeknete, tak se podívám, co jsem jedla v úterý na Dobči. Já si spíš ne, že jo. Já si třeba pamatuju, že jsme byli na Plitvických jezerech a před náma šla paní a ta si celou tu trasu, ale úplně celou, včetně toho, že záběry na nohy jak jde, celou tu trasu si natáčela. Třeba 4 hodiny v kuse. Za mě jediná varianta. Ona to pak prostě pouští lidem, který chce za něco potrestat. Dá jim do očí párátka a nutí je se na to dívat pořád dokola a dokola a dokola. Tak netýrejte svoje kamarády, prosím, jo? Připomínka, že je stále léto. Ego a Robert Burian, žijeme len raz, takže ruky hore.

0: Shakira v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne, za chvilku 3 hodiny. Já se s vámi prozatím loučím, uslyšíme se ještě večer u Hit Rádia Klasik. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci, už za chvíli budeme v kompletní sestavě. Jana, Martin, Pavel.
3: Je to tak, zatímco vy už v práci třeba končíte, my teprve začínáme.
2: Pojedeme s vámi domů, budeme s vámi vařit, prostě budeme u všeho, co budete dělat a budeme vás zásobovat skvělými hity a zajímavými informacemi nejen z jihu Čech.
1: Hit Radio Faktor.
4: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes!
7: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
10: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
11: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
12: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
11: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
10: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
9: Jopi, Jopi, Jopi!
13: Ano, prosím.
14: Ahoj, umíš skrotit stroj?
13: Co je to za otázku?
14: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
13: Proč bych měl jít právě k vám?
14: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
13: Kde zjistím víc?
14: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
15: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
18: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
19: Zase lítáš v oblacích?
20: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
19: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
20: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
19: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
20: Více o akci na
21: firma na zážitky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejrychlejší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme s vámi na silnice, pozor na Pelhřimovsku. Silnice 124 u Pacova, je tam havárie osobáku. A jdeme se podívat i na Strakonicko, na silnici 22 u Drahonic. Je padlý strom přes silnici, na místo jedou hasiči. Kdybyste věděli o dalších problémech, pochopitelně volejte. Vaše dopravní info na 800 800 101.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé. Dvě E na konci.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Hezké odpoledne, chvilku po 15. krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Vimperk čekají v nejbližších týdnech stovky plánovaných odstávek elektřiny. Dneska ještě hodinu omezí vypnutí serverů provoz prakticky celého městského úřadu, knihovny, infocentra i městské policie. Další odstávky přijdou už zítra a pokračovat budou až do začátku září. Naštěstí vždy jen v konkrétních částech města. Na Lipně o víkendu stačilo šlápnout do pedálu a pomáhalo se, jedna radost. Návštěvníci Čes Lipno Sport Festivalu vyjeli na oranžovém kole přes 100 000 korun pro borovanské středisko Nazaret a Český nadační fond pro vidru. Za oba festivalové víkendy tak 4 jihočeské neziskovky získaly dohromady přes 206 000 korun. Zeď u zámku Lnářem někdo proměnil v nechtěné plátno, neznámý sprej zelenou barvou pomaloval na zhruba 10 metrech, tak po něm pátrá policie. Sprejerství je přitom trestný čin bez ohledu na výši škody a pachateli může hrozit až rok vězení. Českou hokejovou dvacítku čeká jeden z nejdůležitějších testů před mistrovstvím světa. Tento týden se představí na turnaji ve finském Espoo a trenéři budou mít k dispozici i většinu krajánků ze zámoří. V nominaci nechybí ani útočník Českých Budějovic Jakub Lev. Češi odehrají 4 zápasy ve 4 dnech.
9: Jopi, jopi, jopi.
10: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
9: Jopi, jopi, jopi.
8: Koukneme na počasí, dneska by to šlo, na jihu si užíváme prosluněné odpoledne s teplotami nad 20, zítra ale pro jistotu vezměme deštníky. Předpověď na úterý slibuje spíš oblačno, místy i zataženo s občasnými přehánkami a denními maximy do 25 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: Společně startujeme nový týden. Jsme tady s vámi Hit Radio Faktor, Jana a Martin.
11: Krásné odpoledne, faktoráci. 24. srpna, no, poslední prázdninový týden kompletní před námi.
0: Na to se podíváme společně s vámi už za chvíli, tedy jestli už jste stihli to, co jste měli v plánu, nebo ještě budete něco dohánět. A koukneme i na živitelku, nebojte se, ta teďkon hýbe jeho českým světem, pochopitelně. Před námi jsou Clean Bandit a tohleto pochopitelně taky Miraj a oči.

0: Tohle jsou Clean Bandit v pondělí odpoledne na Hit Radio Faktor.
1: Všechny vás zdravíme. Jak se máte? Doufáme, že dobře, ale je tady poslední týden prázdnin, takže buď už máte splněno úplně všechno, nebo právě začíná disciplína dohnat celý léto za 7 dní.
0: Tak co máte popsaný kalendář, co byste ještě měli stihnout, nějaký poslední koupání, výlet, který třeba ty 2 měsíce od června odkládáte?
1: Přespat pod širákem, i když na to už je docela pozdě, protože v noci je zima, ne?
0: To je to pro, já jsem s dětma spal na zahradě, ale a už nikdy vžít dostanu nepůjdu, no.
1: Možná jste si nestihli přečíst knížku, která s váma sice obrazila všechny dovolený, ale skončili jste na straně 12. Těch plánů může být hodně ještě.
0: Ano, může to být něco velikého nebo úplná drobnost. Tak co, dejte nám vědět, napište nám to na náš WhatsApp.
1: Ten má číslo 724 883 596.

0: Luis Fonsi a Despacito na Hit Radio Faktor. Despacito znamená pomalu, ne?
1: Pomalu, ale jistě se blíží konec prázdnin a my jsme se vás před chviličkou ptali, co byste ještě v tom posledním srpnovém týdnu chtěli stihnout.
0: Napsala nám na náš WhatsApp Lucka z Budějc, napsala, že by potřebovala aspoň jednou letos spát venku.
1: A tak dokonce roku času dost.
0: To stihneš, Lucko, úplně v pohodě.
1: Klára píše, celé prázdniny říkáme, že pojedeme s dětmi někam vlakem, jen tak na výlet, tak to se dá ještě taky stihnout, když nebudou mít zpoždění zrovna.
0: My jezdíme třeba jenom do Holubova, tam je taky pěkný hřiště, ono za hodinu, hodinu a půl jde vlak zpátky, takže krásný výlet. No a napsala nám i Veronika z Budějc, já už nechci stihnout vůbec nic. Mým posledním prázdninovým zážitkem bude sednout si na zahradu a nikoho nikam nevést.
1: Jo, jo, to je taky, tak to jsou ty maminkovský prázdniny. Tak dámy, moc díky za to, že jste napsali. Klidně nám pište dál, náš WhatsApp má číslo 724-883-596.
2: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Vzpomínáte si na svůj první školní den? Nový batoh, čisté sešity a ten zvláštní pocit, že začíná něco nového. Ne všechny děti ale mají možnost začít školní rok se stejnou radostí. V obchodních domech Prior můžete právě teď pomoci dětem z dětských domovů. Stačí zakoupit balíček školních potřeb firmy Wolf v různých velikostech a cenách. Firma Wolf kancelářské potřeby balíčky připraví a Prior je doručí tam, kde udělají největší radost. I malá pomoc může dětem přinést velkou radost a sebevědomější start do školy. Zapojte se od 12. do 26. srpna v obchodních domech Prior v Českých Budějovicích, Strakonicích a Prachaticích. Děkujeme, že pomáháte s námi.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
10: Že by ten hnědej...
11: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
12: Jak to říkal?
13: Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
14: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
15: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
16: Když máte chuť.
17: A něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
16: no originálního. Tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.

0: třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pražská Viktorka na Hluboké? Jo, a nejde o přátelák. V úterý 25. srpna čeká domácí fotbalisty druhé kolo MOL Cupu proti druholigové Viktorii Žižkov. Hluboká už v poháru vyřadila Soběslav i pražskou Arytmu. Přidá další překvapení. Přijďte fandit. Výkop je v úterý v 6 na Hluboké.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: tohle byly Lost Frequencies na Hit Radio Faktor a my se jdeme podívat na to, co už docela dlouhou dobu tady hýbe Českými Budějovicemi, a to je zeměživitelka.
1: Tam se letos nehodnotí jen traktory a zemědělská technika, ale taky to, co si můžeme dát na talíř. Značku Regionální potravina Jihočeského kraje získalo 9 výrobků.
0: To je spoustu výrobků. Jaký to například jsou? Tak třeba játrová cihla z Bělčic, zrající ovčí brinza z Horních Dvorců, nebo třeba i škvarkový rohlík, karamelový větrník, nebo třeba blatenská griotka. Ty jsi u toho asi byla, nebo ne?
1: U griotky jsem ještě nebyla, ale zítra je ještě taky den. Ono o to ocenění letos bojovalo 140 výrobků od 35 jihočeských producentů a mně se líbí, že opravdu naživě ochutnáš to nejlepší a je to všechno jako dohromady, víš, že to najdeš všechno na jednom místě.
0: Tak ještě máte čas, pokud byste rádi něco ochutnali, protože živitelka dneska končí v 6. Dneska v 6.
1: Jo, promiň.
0: Zítra je, ale pozor, jenom do 5, to je poslední den. Tak my už si teď dáme další hity. Tady jsou Duran.

0: Tohle byli Lukas a Steve v odpolední na Hit Radio Faktor.
1: Vyrážíme k nám do Strakonic, ty totiž mají nový český rekord.
0: On tam totiž včera proběh závěr Mezinárodního dudáckého festivalu. A v jeden okamžik se na jednom pódiu sešlo 205 dudáků z celkem 16 zemí a všichni hráli najednou, společně si zahráli.
1: Mně se líbí i to věkový rozpětí. Nejmladšímu hráči bylo 7, nejstaršímu 80 let.
0: Tenhle ten čtyřdenní festival letos přilákal zhruba 60 tisíc návštěvníků a představil soubory z Česka i dalších 18 zemí.
1: Slyšela jsem od mých blízkých, že to bylo moc hezký, že se to podařilo, tak za to jsme samozřejmě moc rádi, protože je to taková krásná vizitka pro jižní Čechy.
0: A skvělá tradice u vás ve Strakonicích. Strakonice bez dud, ne, to nemůže být. Ne. Už za chvíli Eva Farná.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 29. srpna ve Zlivy u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: 4 dny, jedno město, tisíce zážitků.
4: Od 27. do 30. srpna ožije Milevsko největší akcí léta bartolomějským posvícením. Čekají vás koncerty Janka Ledeckého, Proteuse, Alkeholu, Petra Kotvalda, Jakuba Děkana a dalších. Rodinný program, street food, atrakce i tradiční posvícení Milevské slavnosti 2026. Buďte u toho. Program a vstupenky na milevskeslavnosti.cz.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
6: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
6: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
6: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé, dvě E na konci.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
8: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej! Hej, kamarádi!
9: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květá tak jeden kus za 24,90 a Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602-489-489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
14: Minech lepek.
15: Otužuj se.
16: Berhořčík.
14: Zkus půst.
15: Víc bílkovin.
16: Méně cukru.
14: A adaptogeny.
16: Stop! Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
17: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
2: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pondělním odpolední na Hitrádiu Faktor jsme si dali i růžovou Pink.
1: Krásné odpoledne, faktoráci. Jestli čekáte, jestli se ještě do konce prázdnin vrátí pořádné léto, tak ano.
0: Jo, já čekám. Kdy?
1: Ve čtvrtek a v pátek má být u nás doma na jihu až 30. Na Moravě, kdybyste ještě jeli na poslední víkend až ke 32. I když ten víkend, tam si nejsem úplně jistá, protože v pátek se to má začít lámat.
0: Takže já, který mám ty třicítky rád, tak si přijdu konečně zase na svý. My jsme totiž o víkendu byli v Kašperských horách, to byla pěkná kosa.
1: No, tak teď nalaď to na středu a na čtvrtek, protože od víkendu se zase postupně ochladí.
0: Já se moc těším, díky za tyhle dobrý zprávy. Tady už jsou Skript a Superheroes.

0: Alex Warren na Hit Radio Faktor, za chvilku budou 4. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zůstáváme tady v Českých Budějovicích a konkrétně kolem výstaviště, protože kvůli země živitelce je pochopitelně hustší provoz, takže počítejte s možným zdržením. Vaše dopravní informace volejte na 800 800 101.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Extreme Sale v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
5: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
6: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Máme 16 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. U Českých Budějovic narazili archeologové na pořádně nebezpečný pozůstatek války. Policejní pyrotechnici tu v minulém týdnu 3 dny likvidovali zhruba 4000 kusů německé munice, několik pancéřových pěstí a také střelivo s bílým fosforem. Kvůli riziku se rozhodli zničit veškerou nalezenou munici přímo v trhací jámě. Starou obchodní akademii v Písku čeká nový život. Město ji bezplatně převede na Jihočeský kraj, který tu chce rozšířit Prachenské muzeum. Po rekonstrukci za nejméně 500 000 000 Kč mají vzniknout nové expozice, taky vzdělávací prostory i kavárna. Kraj ale budovu převezme až ve chvíli, kdy na rekonstrukci získá stavební povolení a zajistí financování. Rakouský autobus plný malých hokejistů skončil v Budějcích nuceně na odstavné koleji. Policisté minulý týden při kontrole zjistili, že řidič obcházel povinné přestávky. Do tachografu dal kartu svého šéfa a veselé jezdil dál. Autobus proto odstavili, pro děti přijela náhradní doprava a firma složila kauci 200 000 korun. Fotbalová relikvie za desítky milionů, míč, kterým Diego Maradona na mistrovství světa 1986 vstřelil Anglii slavný gól boží rukou, se vydražil za 3,3 milionu dolarů, tedy zhruba za 68 milionů korun. Právě v tomhle zápase dal Maradona i jeden z nejslavnějších gólů fotbalové historie.
11: Jopi, jopi, jopi.
12: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích.
11: Jopi, jopi, jopi.
10: Nakonec i počasí, dneska povětšinou polojasno a přehánky v nedohlednu, to se ale zítra změní. Předpověď na úterý slibuje oblačno až zataženo, místy i přehánky a odpolední maxima mezi 22 a 25 stupni.
8: Hit Radio Faktor.
13: Krásné odpoledne, faktoráci. Jsme tady my, Jana a Martin.
0: Pěkné odpoledne. Už za chvilku společně s vámi vyrazíme do lesů.
13: Budeme počítat mravence.
0: Ne, budeme sbírat houby a budeme tím pomáhat.
13: Počkejte si na podrobnosti, můžete si zpříjemnit procházku něčím, čím pomůžete vědě. Teď si ale dáme hity, budou Robin Schulz a Kiddo a taky Weekend Blinding Lights.

0: Vigáda, Robin Schulz a Kido na Hit Rádiu Faktor. 16 hodin a 9 minut. Dobré odpoledne, jdeme do lesa.
1: Když totiž teď vyrazíte do lesa, můžete si kromě hub odnést i hřejivý pocit, že jste pomohli vědě.
0: No, s těma houbama je to ještě takový vachralatý. Takže pojďme pomáhat vědě. Biologické centrum Akademie věd v Budějcích se totiž zapojilo do celoevropského mapování lesních mravenců a zapojit se můžete i vy.
1: Takže když budete na svých pochůzkách v lese a narazíte na mraveniště, stačí ho vyfotit, změřit a vyplnit pár údajů do formuláře a GPS poloha se potom uloží do společné databáze.
0: Vědci pak díky těmhle údajům zjišťují, jak na tom lesní mravenci v Evropě jsou a kde jich ubývá. Škoda, že se to týká jenom těch lesních mravenců. Já mám doma taky mravence.
1: Ty malý. No. Já myslel, jako, že by je měli ještě lidi třeba počítat v těch mraveništích.
0: Ale když se nudíš třeba, tak klidně,
1: jo,
0: si sedněte a počítejte a my vám k tomu budeme hrát. Tady je Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Tohle byli Patrik Malý a Sebastian na Hit Radio Faktor. Song se jmenoval 2005, ale my zůstaneme v reálném roce 2026 a jdeme na silnice.
1: Dneska totiž začala rekonstrukce silnice 1/3 mezi Boršovem nad Vltavou a Štylcem.
0: Uzavřeny jsou některé nájezdy a sjezdy u Boršova a Kameňáku.
1: Vy musíte počítat tedy s těmi objízdnými trasami a možná, že i s drobným zdržením.
0: No já myslím, že to zdržení možná bude i větší, protože je tam toho docela dost. Těžko se to všechno popisuje, ale když se podíváte na Facebook Boršov nad Vltavou, tak tam je to hezky rozkreslený.
1: Věřme, že to bude opravdu trvat jenom po tu dobu, co mají naplánováno, tedy do konce listopadu, a že to se neprotáhne.
0: Tak pevný nervy, šťastnou cestu i s našimi hity. Za chvíli Katy Perry. Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus

0: a pro celý kraj.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt stay.

0: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopy, Jopy, Jopy.
3: Jakub Kube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
4: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
3: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
4: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
3: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
5: Přeboň zve na letní tečku. Poslední prázdninovou sobotu ožije město trhy, sportem, taneční show, tvořivými dílnami i ukázkami modelů parních strojů. Chybět nebudou ani make-up workshopy a program pro malé i velké. Letní tečka. Skvělé zakončení prázdnin v Třeboni. Více na webu itřeboň.cz.
6: Město lidem, lidé městu. Jedno město, tisíce úsměvů, jedinečná atmosféra. Kapely, DJové, divadlo, dětský program a gastrozážitky. Ulice plné života a oslava léta. A to vše bez vstupného. Město lidem, lidé městu. 28. a 29. srpna.
7: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně? Celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
8: Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio.

0: Mine a Kamrát na Hit Radio Faktor. Pojďme si naplánovat nějaký akcičky.
1: Kam vyrazit? No nakonec prázdniny na jihu Čech pořád z čeho vybírat, tak třeba už od zítřka do soboty můžete před Zoo Hluboká sledovat dřevosochaře při jejich práci. Oni z velkých kusů dřeva budou přímo před vašima očima vyrábět nové sochy zvířat pro areál zoo.
0: V sobotu můžete pokračovat třeba do Hoslovic na tradiční dožínky ve Vodním mlýně. Čeká vás mlácení obilí cepy, historická mlátička, pečení chleba a zelňáků i řemeslný jarmark.
1: No a pokud byste chtěli zakončit prázdniny spíš ve městě, tak v Třeboni bude letní tečka. Sport na pláži u světa, tvoření, tanec, divadlo, večer, oheň a špekáčky. A od jedné odpoledne na Masarykově náměstí taky Hit Radio Faktor.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: co, měli už jste odpolední kávičku, Sabrina Carpenter na Hit Radio Faktor. Místo kafe si teď dáme fotbal, ten taky dokáže zvednout tlak, že jo?
1: Už jsme o tom mluvili několikrát, já si myslím, ale že tenhle ten fotbal, na který vás pozveme, bude spíš takový pohlazení po duši.
0: Zítra od 6 večer totiž pod Hlubocký zámek přijede druholigová Viktorka Žižkov a bude hrát s domácími druhé kolo MOL Cupu.
1: A právě Hlubocký si to chtějí hlavně užít. Oni se do toho MOL Cupu, do toho druhého kola dostali po dramatické výhře 1-0 nad Arytmou Praha. Oni totiž ten rozhodující gól dali až ve 3. minutě nastavení.
0: Takže zítra určitě přijďte fandit od 18 hodin. Oni to berou jako zápas za odměnu a říkají, že můžou jenom překvapit, protože o kolik je to soutěží?
1: O dvě. No. O dvě, to je dost.
0: Myslím si, že by to bylo pěkný, kdyby Viktorka odjela, co?
1: To je jedno, hlavně, že tam budou hrát a vy přijďte fandit.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: Na pohádkovém koberci?
6: Přímo do pohádky koberců.
5: Rodinná firma koberce Strnad Lišov?
6: To jsou kusové koberce z celého světa.
5: Metrážové koberce a běhouny?
6: Kvalitní PVC v rolích?
5: Či vinylové a plovoucí podlahy?
6: Odborné poradenství?
5: Profesionální podlahářství?
6: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
5: Více na koberce@strnad.cz.
6: Pro každého dobrá rada?
5: Podlahu vždy od Strnada.
7: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jední stop je zdar. VS Motopísek.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
11: Přesně, tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
10: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
11: To ano, a navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Tahle část roku, asi se shodneme, má jedno společné pravidlo, a to, že cuketám neutečeš. Tak schválně, kolikrát se vám už někdo snažil nacpat letos cuketu? Co to by, Davide?
15: No, minimálně 10krát určitě.
14: Povedlo se?
15: Tak já vždycky řeknu, že to vezmu domů, no a ono to tam potom okorá a vyhodíme to.
14: Takže ty to vezmeš, jako že nechceš toho druhého zklamat, takže to vezmeš a pak to vyhodíš.
15: Přesně tak, si udělat radost.
14: Já jsem teda se snažil odmítat, samozřejmě slušně, ale já jsem tuhle hru taky prohrál. I přesto jsem si domů dvě dovez, protože největší past je za mě odmítnout cuketu od tchyně. Asi se shodneme na tom, že cuketa není zelenina, že cuketa je regulární štafetový kolik.
13: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 smy...

0: Na Hit Rádiu Faktor jsme si dali činasky, ale teď tady máme jedno velké varování.
1: Na Táborsku totiž znovu řádili falešní investiční poradci.
0: No a nespokojili se s málem, šlo o miliony. Jeden senior uvěřil reklamně na investice do komodit, nejdřív poslal 6 tisíc a podvodníci mu pak namluvili, že vydělal přes milion.
1: Údajná bankéřka mu poslala odkaz na aplikaci pro vzdálený přístup do počítače, no a jakmile si ji nainstaloval, z účtu mu zmizelo 2,5 milionu korun.
0: On bohužel nebyl jediný, jen během 1. srpnového týdne takhle podvodníci na Táborsku připravili 3 lidi dohromady o víc než 3 miliony.
1: Takže pozor, znovu připomínáme, žádná banka ani investiční společnost nepotřebují vzdálený přístup do vašich počítačů.
0: Určitě to řekněte vašim nebo prarodičům, protože právě ti starší lidé jsou nejvíc ohrožení, ať si na svoje peníze dávají pozor.

0: Taylor Swift na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, jdeme na silnice, zůstáváme v Budějovicích, protože na země živitelce byl, nebo ještě pořád stále je, prezident naší republiky, přijel na 15. hodinu a měl by odjíždět za chvíli, tedy kolem 17. hodiny. Tak pozor, ať se nepřimotáte do prezidentské kolony. Vaše dopravní info nám volejte na 800 800 101.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Máme 17 hodin, jsou tu českobudějovické aktuality a Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. Rada města minulý týden schválila příjemnou novinku pro cestující městskou hromadnou dopravou.
7: Nový půlhodinový tarif městské hromadné dopravy za 20 korun bude platit od 1. září tohoto roku. Město tak reaguje vlastně na nově zřízenou službu sdílených kol, kde je obdobný tarif, kde vlastně za půl hodiny jízdy na kole zaplatíte 20 korun a to samé vlastně chceme nabídnout tady v městské hromadné dopravě v Českých Budějovicích. Tarif bude samozřejmě uznáván i v režimu IDSka.
6: Říká náměstek primátorky Lubomír Bureš s tím, že zvýhodněná jízdenka bude stát pouze 10 korun. Město touhle novinkou vyhovělo četným požadavkům cestujících. Už tento poslední srpnový víkend se můžeme těšit na oblíbený multižánrový festival Město lidem, lidé městu, na který nás srdečně zve primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
8: Milí Budějčáci, jako už tradičně Město lidem, lidé městu u nás promění historické centrum města v prostory plný hudby, umění, gastronomie a společenského života. Tak přijďte 28. a 29. srpna se pobavit.
6: Těšit se můžeme na desítky koncertů, novocirkusová i taneční vystoupení, workshopy, divadla pro děti, design, pouliční umění i pestrou gastronomii. Veškeré informace najdeme na webu www.městolidemlidemestu.cz.
9: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopi z Hroznovky v Budějicích. Jopi, jopi, jopi.
6: Dáme si ještě předpověď, je dneska na večer a noc se postupně zatáhne a dorazit můžou i občasné přehaňky, naměříme nejčastěji kolem 13 stupňů a sluníčka si moc neužijeme, hlavně zítra, čeká nás oblačno až zataženo, sem tam sprchne a teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni.
5: Hit Radio Faktor.
1: Hezké pondělní odpoledne vás z Hit Radio Faktor zdraví Jana a Martin.
0: Dobrý den a David Guetta se Sia.

0: Rádio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: A to byla poetika na Hit Rádiu Faktor. Hezké odpoledne přejeme. A teď jedna výzva. Jestli máte doma malého spisovatele?
1: Od září totiž se znovu rozjede literární soutěž Jihočeský úsměv, a to je pro děti od 8 do 15 let.
0: Napsat můžou povídku, básničku, fejeton, úvahu nebo třeba reportáž.
1: No a inspirací může být klidně i zážitek z prázdnin, ze školy nebo třeba z domova.
0: Ježiši Maria, tak doufám, že Emma nebude psát žádný zážitky od nás z domova.
1: Z prázdnin. Rozsah je maximálně 2 stránky a příspěvky se posílají od 1. září do 28. října.
0: Je tady ale jedno jasně formulované pravidlo, musí jít o vlastní práci, do té soutěže nesmí text vygenerovaný AI.
1: Takže můžete klidně poradit, ale nesmíte se
0: nesmíte radit se poradit s chatem.
1: Chatem GPT.
0: Jako vy se poradit můžete, ale potom to nesmíte tomu dítěti. Jo? Tak přejeme hodně pěkných textů a posílání.

0: Na Hit Rádiu Faktor Avril Lavigne, hezké pondělí přejeme. Už jsme dneska mluvili o tom, že se vrátí třicítky ve středu a ve čtvrtek, bude to táhnout k vodě.
1: Tak jestli chcete vyrazit na Lipno, pozor, všechny tři sledované pláže, tedy v Horní Plané, v Černé v Pošumaví a v Lipně nad Vltavou, dostali od hygieniku trojku.
0: Je to zhoršená kvalita vody a je to hlavně kvůli vyššímu výskytu sinic.
1: Zákaz koupání to sice není, ale pokud jste trošku citlivější, tak vám můžou přijít nějaký zdravotní potíže a hygienici tedy proto doporučují se vždycky po koupání osprchovat.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj Richarde, čověče, ty mi jdeš jako na zavolenou, mám pro tebe jednu takovou výzvu.
4: Ahoj Kubo, tyjo, tak povídej.
3: Mám jednu takovou nepěknou situaci, jo, ale určitě v ní nejsem sám, jinak bych to tady nevytahoval. Teď mě úplně zamrazilo při pohledu na kalendář, že vlastně končí léto. Hele, za chvíli bude zase -5, kabáty, déšť a tohle. Takže docela panikařím a chtěl bych si ještě užít sluníčko, teplo, pohodu, chápeš mě?
4: No, tak to ještě stíháš.
3: Stíhám to, jo. No hele, mně by úplně v klidu stačily třeba 3 dny někde, nevím, ale kam je to, jestli třeba bude volno nebo tak.
4: Hele, úplně chápu. Mám to taky, spousta lidí to teď prožívá, ale vesmír to za nás vyřešil. Nebo teda Slevomat. Ve Slevomatu podle mě moc dobře počítají s tím, že se nám tohle přesně stane. A sleduj, když tam teď půjdeš, bude svět zase v pořádku.
3: Nekecej, tak co tam je?
4: Jsou tam v akci Last Minute letní pobyty v Rakousku. Mega oblíbená destinace, je to kousek Alpe d'Huez Wellness, vybereš si.
3: To přesně potřebuju.
4: Takže můžeš být v klídku a ještě vyrazit někam vypnout.
3: Moc ti děkuju za záchranu, přátelé. Je to jasné, mrkněte se na Slevomat a hurá do Rakouska.
4: A dejte si šnicl.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení.

0: se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
1: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
2: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
0: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
3: Lentilky, čokoládu, jahodek, mňam!
0: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
2: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
1: Jopy, Jopy, Jopy!
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Na Hitrádiu Faktor, Ray Dalton, Blood Running, krev teče, no to se může stát, když děláte věci, které dělat nemáte, že jo?
1: Takže pozor na domácí špionáž.
0: Tajně partnerovi projet telefon totiž není jenom vztahový průšvih, ale můžete mít i problém se zákonem.
1: Ano, podle právníku totiž může jít o neoprávněný přístup k počítačovému systému a to platí pochopitelně i pro mobil.
0: Teoreticky za to hrozí až 2 roky vězení.
2: Ne.
0: A nepomůže ani argument, teď mi dal PIN, ne?
1: Takže pokud k prohlížení nemáte svolení majitele, pořád je to ten neoprávněný přístup.
0: Já jsem se dívala i na statistiku. Podle průzkumů se partnerovi do telefonu aspoň jednou podívali 3/4 Evropanů.
1: No a nejčastější příležitost?
0: Když je ve sprše.
1: Fakt?
0: Takže jestli nemáte čistý svědomí, nesprchujte se.

0: Na Hit Rádiu Faktor Verona a my se s vámi pro dnešek loučíme.
1: Ale zítra si můžeme dát spolu třeba banana split, protože má svůj den.
0: To je takovej ten desert, že rozkrojíte banán, dáte tam zmrzlinu a zakapete to čokoládou.
1: Tekutýho jsem myslel. No nevadí, no. A jestli se s někým přes léto jste si pohádali, tak ideální chvíle je to napravit.
0: Slaví se totiž den usmíření a udobřování.
1: Co to znamená?
0: No, že jestli jsi se s někým pohádal, tak se s ním zítra usmíříš.
1: Dobře. No a v Budějovicích nás čeká ještě jedna velká tečka za létem.
0: Končí země živitelka.
1: A poslední den bude výstaviště otevřené od 9 do 5 a mimo jiné zahrají i babouci.
0: Takže jestli jste návštěvu celých 6 dní odkládali, zítra už je to opravdu buď a nebo.
1: Tak se mějte fajn, pěkný večer.
0: Ahoj.
2: Koberce, tábor Měšice.
3: Nyní koberce, nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce, tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky, flašky, kufříky.
10: Vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně, jestli máte namířeno do Rakouska. Z Leopoldšlágu jste hlásili policejní hlídku, tak nohu z plynu a dávejte na sebe pozor. Kdyby cokoliv, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
7: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
6: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
7: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
8: Prior je tady totiž pro vás.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Zvýšit by se mohla na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Minimální mzda se zvedá automaticky. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze dnes k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Podle žalobkyně jde o dva body, které se týkají provozování darknetového tržiště a legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015. S policií dosud nespolupracoval, dál ale zůstává ve vazbě. Prezident Petr Pavel zahájí školní rok ve škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. V rámci návštěvy příští úterý bude debatovat i ze starosty mikroregionu, který sdružuje 19 obcí ze zhruba 10 tisíci obyvateli. To je to odlehlé oblasti na okraji Olomouckého kraje. No a do síně slávy Národního divadla dnes vstoupil operní pěvec Štěpán Margita. Stalo se tak při tradičním setkání na startu nové 144. sezony. Jeho uvedení do síně slávy má být vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii první scény.
3: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlato Rýna. A jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
2: Slovenský operní pěvec Štěpán Margita, který 3. srpna oslavil 70. narozeniny, patří ke světově uznávaným umělcům a působí převážně v zahraničí.
4: Za každého času i nečasu vám přijde k chuti mražený jogurt Jopy z Hroznovky v Budějicích.
5: Jopy, Jopy, Jopy.
2: V průběhu noci zataženo oblačno, v severovýchodní části území skoro jasno, k ránu se ojdněle vyskytnou přehánky nebo déšť, ranní teploty 16 až 12 stupňů při vyjasnění kolem 10, no a zítra většinou oblačno, zataženo místy přehánky nebo déšť, nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 a v místech se srážkami kolem 20.
6: Krásný večer, 3 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě ty nejlepší hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Ano, jdeme opět cestovat v čase pomocí hitů. No právě teď Vanastovy věci.
7: Hit Radio. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla. Přilítnou brouci s podkovou, svítí lucernou, moucha pracky zvedá, pvechá s rybou kouzelnou, hlídá pod tebou.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao, me gustas tú, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem. Tak co, jaký jste měli pondělí? Dobrý? Tak snad. Hele, 4 měsíce do Vánoc, jo? Tak je to poslední, nebo předposlední prázdninový pondělí. Ještě jim dáme toho 31. Ale pak čop, zrovna dneska jsem šla po městě a úplně jsem si říkala, jaký je pak vždycky hrozný klid. A teď to vůbec nemyslím špatně vůči dětem, ale přece jenom, když potom během školního roku jdete a potřebujete něco zařídit a jdete jako dopo. To je neskutečný prázdný, jo, MHDčko prostě, obchoďáky. No tak už příští úterý, ještě týden na den a pak už zase rodičové si můžou oddychnout, jo, učitelé samozřejmě o poznání méně, ale jinak, jo, je na co se těšit a to je důležitý. Těšit se můžete i na ty nejlepší hity, za chvilku For the Cause a teď Olivia Newton-John.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 29. srpna ve Zlivi u Českých Budějovic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od Bývadí.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od Bývadí. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od Bývadí. Více na bývadí.com.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: O dění ve městě Protivín hovoří starosta Jaromír Hlaváč.
9: Tuto sobotu vás srdečně zvu do Protivína. Ve 13.30 začínají na náměstí našeho krásného města 19. městské slavnosti a program bude bohatý. Nenechte si ujít ani krokodýlí zoo, království času, interaktivní muzeum. Pokud vás baví pohyb, navštivte naše městské sportoviště. Zahrajte si třeba tenis, nohejbal, beach. Na malé návštěvníky tady čeká dětské hřiště a ty velké jistě potěší dobře vychlazené pivo z našeho pivovaru Platan.
10: Jakube, co má společného dobré jídlo a rybaření?
11: O obojím se něco dozvíte na výstavě Země živitelka. Já jsem Jakub Wagner.
10: A já Roman Paulus. Od 20. do 25. srpna se na vás těšíme na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
11: Soutěže, ochutnávky a spousta zábavy.
10: Přijďte si užít Zemi živitelku s Lidlem.
12: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večírek za koncem, to je Anna K. v éteru Hit Rádio a hezký večer. Hele, vadí vám, když třeba jedete vlakem, tak když si k vám do kupé někdo přivede ve vlaku psa, nebo třeba dítě? Protože takhle, to je slabý odvar. Prosím vás, v Rakousku teď nastoupil do vlaku jeden chlapík s koněm. Normálně s živým koněm, jo. Co teda musím říct, budiš mu to ke cti, koupil mu 2 lístky tomu koni, protože pravděpodobně si spočítal, že 4 nohy, že jo, takže by měl mít 2 lístky. Nedojeli daleko, samozřejmě, bohužel průvodčí je vykázal a z cestujícího koníka se opět stal kůň dopravní prostředek, tak já jenom doufám, že dorazili kam potřebovali, přece jenom ale tyhle koblihy ke kafíčku asi nechcete, že jo. Frankie Goes to Hollywood, relax.

0: OMD a Sailing on the Seven Seas, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, pondělí. Já doufám, že většina z vás je doma, nohy nahoře, zpamatovávat se z pondělka. Vy, co prosím vás, teprve míříte do práce. Jo, a čeká vás to přes noc. Tak hlavně se držte. Jo, zvládnete to samozřejmě úplně, jak se říká, s prstem v nosu, řečnický obrat samozřejmě, zvládnete to, hlavně vám to uteče, no a pokud třeba teď cítíte takovou tu lehkou večerní únavu, tohle by vás mohlo probrat, jo. Pojďte tam vystřihnout nějaký pěkný taneční pohyby. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, k tomu Unique 2 a nebo Coldplay už za chvilku. Hit Radio.
1: Natopení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
2: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.

0: Hrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na tisku levně
0: CZ. Náplně hned.
4: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
6: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
6: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
6: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé, 2 E na konci.

Hezký večer, 19 hodin přesně. Doufám, že máte krásný pondělí, že jste se nenechali tím pondělkem vystrašit. Ne, člověk se fakt nesmí nechat. A ačkoliv vím, že v pondělí je to těžký, tak věřím, že třeba tady Carnival de Paris a Dario G to zlepší v cukuletu. Jdeme na to.

0: Tohle byl John Lennon, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A mimochodem, jestli jste po večeři,
1: jo,
0: a máte takovou tu mrsnou, což všichni známe, prostě máte na něco chuť a moc si nejste jistý na co. Možná jsou to bramburky. Možná jsou to bramburky a není to náhoda. Prosím vás, protože bramburky mají narozeniny. Je to tak, už 173 let závislácky chroupeme čipsy. Takový to, jak si říkáte, tak ale už poslední, nikdy to není poslední. V roce 1853 připravil ty úplně první kuchař George Crumb. A on tehdy, prosím vás, vedl takovou válku se zákazníkem, který chtěl ty brambory na tenčí plátky. No a on potom vyloženě zlomyslně je nakrájel tomu zákazníkovi na tak úplně tenoulilinký plátky, osmažil je na olej a osolil. No a potom čekal, jak si dopálený host zase přijde stěžovat a ne. Nadšené výkřiky následovaly, provolávání slávy a bramburkové zlo bylo na světě. Dneska už máme i asi tak gazilion, trilionů příchutí, takže na své si přijde opravdu každý. Tak lupínkům dneska večer pogratulujte. Všem třem, které v nafouknutém sáčku najdete.

0: Kabáti a jejich Bára, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Čtvrt na osm. Doufám, že už jste se vrhli na ty brambůrky. Ne, já se tomu nesmiju, nebojte, já si jedám dneska totiž asi taky. Jo, ale můžeme, když mají narozeniny, tak se to může. To se totiž co nepočítá. Stejně jako se nepočítá do dna narosky, kalorie na dovolený. Jo, to je úplně jednoduchý. Další hity před námi, za chvilku Inner Circle a Sweat. K tomu taky Roxette nebo Black Box. Tak nikam nechoďte.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
3: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
4: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
5: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
4: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
3: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopi, Jopi, Jopi!
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

Inner Circle, posloucháte Hit Radio. A takhle. Jo, ve veřejné dopravě potkáte spoustu věcí. O tom žádná. My už jsme tu dneska měli koně, že jo, v rakouském vlaku. Stane se to. Nemělo by, ale stane. No ale prosím vás, asi nic nepřekoná pána, který teď v čínském metru měl takovou nepříjemnou nehodu. On prosím vás měl sebou kbelík. A to nebyl ledajaký kbelík. Byl to kbelík plný živých úhořů. A pán bohužel za jízdě zakopl a ta voda z toho kbelíku i s těma rybama se vylila na podlahu. A teď si představte, že sedíte prostě tam tak jako a najednou se vám pod nohama kroutí úhoři. Aha, velice příjemná situace, buďme rádi teda, že nebyli elektrický, ale jinak gratulujem pánovi, ano, myslím, že na nešiku roku už adepta máme.

0: Every time you go away, Paul Young v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, za chvíli 7:45. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku do uší třeba hele Pet Shop Boys, jo, taky Enya, nebo? Kdo poznal? Support Lesbians, Sweet Little Something. Už za chvilku, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
3: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
2: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
3: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
4: Prior je tady totiž pro vás.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Vynech lepek.
7: Otužuj se.
8: Berhořčík.
6: Zkus pust.
7: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: vždycky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Mine chlepek.
3: Otužuj se.
6: Ber hořčík.
5: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
5: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Hit Radio.

Osmá hodina je tu. S vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď už Karapišu a tik, tik, tak jdem na to.

Skvělý Dexys Midnight Runners, posloucháte Hit Radio. Na dámy, pojďme si to prosím vás ještě jednou projít, jo. Podle expertů, experti to říkají, jo, tak muže o našich bývalých dráždí především tyhle informace, jo. Jestli byl v něčem lepší než oni, jestli byl váš tip, jak vycházeli s jeho rodinou, jo, a jestli jste měli rádi jeho psa. Ne, no prostě logicky, ani náznakem. Vaše partnery nezajímá, kde, kdy a jak jste si dali pusu, jo? Prostě cokoliv. Prostě v ideálním případě ten chlap neexistuje a nikdy neexistoval. Jo, věřte mi, jenom takhle budete mít doma svatý klid a pokoj. Oni jsou ty chlapy hrozný ješitové. No, ale pojďme si dáme říct, my o ní taky nechcem poslouchat. Co?

We Want The Same Thing, Belinda Carlisle dohrává na Hit Radio. Krásný večer, doufám, že máte hezký pondělí, že si ho možná i tak trochu užíváte, ačkoliv je to náročný pondělí. Každopádně věřím, že minimálně s tím nejlepším, z 80, 90 a taky milénia, to vlastně jako jde, jo. Za chvilku třeba Pavol Habera, taky Point Sisters, nebo... Tahle nádhera Stars už za chvilku do uší, tak buďte s námi.

0: fantastická věc Simply Red a Stars. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Tak konečně nějaká ta domácí ostuda. Ne teda naše domácí ostuda, výjimečně, ale ve Slovenských horách konečně dělal ostudu i Slovák. Prosím vás, na Feratu. Tam teď vyrazil týpek jenom v kroksech. Jakože obecně člověk potkává, když jde někam na kopec, jako lidi v dost bizarní obuvi, ale v kroksech? Jako to, že jinak byl velmi zodpovědný, dokládá to, že měl přilbu. Nevím, co si chtěl chránit, páč mozek očividně nebyl potřeba chránit. Internet se logicky rozdělil na dva tábory. Jedni ho uctívají jako krále gumy. Roztomilý, to podle mě vždycky chtěl. A druzí volají po vysokých pokutách. Logicky, vemte si, jak často Čechy nebo Slováky musí zachraňovat záchranáři. A často kvůli špatný obuvi, jo. Zároveň jasně, kroksy mají, že jo, vzadu ten pásek, jak to přepneš do polohy sport, vlastně jsi úplně v pohodě. Tak možná bychom tady pánovi doporučili příště Everest, jenom ať si prosím, vezme ponožky, pač tam fouká. Jo.
1: Hit Radio Faktor.

a John Oates, Kiss on my list. Jste s Hit Radiem. Díky moc, že s námi trávíte svůj večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zítra ve 12 u srdcovek, budu se moc těšit. Užijte si krásný zbytek toho pondělí. Docela ještě samozřejmě další fantastický hity. Čeká nás Whitney Houston, taky YouTube, no a taky tahle legendární věc. Ano, dámy a pánové, Backstreet Boys, I Want It That Way. Už za chvilku do vašich uší. Mějte se krásně, ahoj.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.

0: This is Mega Switch Up. Switch Up. Switch Up.
1: Hit Radio Faktor.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

kolena na posledně, co si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy. Asi